0: oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři.
1: Radio Spin.

0: jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražím,
3: co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba Luna Park.

mladý dospělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hustle. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu

0: Radio Spin.
1: Boy, Tway named Troy, used to live in Detroit.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok?
1: Velmi.
0: Já miluju muziku, miluju.
1: Ok.
0: Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady středu, svátek má dneska Adolf, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý středeční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Včera jsme se s celým Spinem zašli po dlouhý době na pivko a teda musím říct, že to bylo naprosto perfektní. A co doporučuju, tak jestli chceš vzít frajerku na pořádný randíčko, kde fakt jako budeš mít jistotu, tak na Vítkově je takový bistro, nebudu úplně říkat jméno, abych nedělal reklamu, ale je to relativně nový, je tam skvělej výhled na Prahu, takže jestli ji vemeš tam, tak jednoznačně frajerka bude prostě ten večer tvoje. Každopádně, co se týče Spin rána, my se spolu zastavíme dneska u mistra Bísta, protože ten překonal další životní milník. Mám tady pro tebe potom jeden takovej bulváreček po dlouhý době, takže i u toho se tady můžeme dneska zastavit. No a čeká tě taky poznávačka a celebrity voice flip. Za mě takhle při středě je to vlastně na rozjezd dne úplně akorát, takže to jdeme rovnou odpálit, ale ještě předtím se samozřejmě podíváme na to, jak bude dneska venku, protože i to je důležitá informace. Aktuálně by venku mělo být spíš pod mrakem, teploty kolem 14 stupňů Celsia. Měl by se to během dne postupně začít vyjasňovat a teploty by se měly dostat až k 25 stupňů Celsia, což už je vlastně jako docela dost příjemné. Takže pomalu, ale jistě nás to týzuje na ty třicítky, který nás čekají tenhle ten víkend. Tak jdeme na to. Tady je Rádio Spin a Dom.
4: Spin Radio.
5: Čau, tady Pio a
6: Volion.
7: Jsem tě pozval na mejdán 25. června.
5: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
5: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
7: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
6: Volion taky je dead.
4: Podporuje

A ještě jednou hezký dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 6 hodin a taky 9 minut k tomu. Středu 17. červen, svátek slaví Adolf, taky si nějakýho znáš. Nevím, jestli je to úplně dneska takový obvyklý jméno. Po historický stránce, tak i tak přejeme všechno nejlepší. No a my se společně jdeme podívat na první novinky. Mr. Beast je první youtuber na světě, který získal unikátní YouTube button. To je takový to ocenění za počet odběratelů na kanálu. Většinou dostaneš takový jako stříbrný kvádr s logem YouTube, který máš prostě za 100 000 odběratelů. Ale Mr. Beast nedávno dosáhnul historického momentu, protože jako první na světě a vlastně asi pravděpodobně do nejbližší budoucnosti jako jediný dosáhnul 500 000 nebo respektive 500 milionů odběratelů. Jako chápeš to? To je prostě 500 000 000 lidí, což mi přijde jako fakt masakr a hlavně je to samozřejmě taky pořádná raketa peněz. Každopádně Mr. Beast už má taky slušný počet těch home buttonů doma, protože těch milníků už má za sebou hodně, konkrétně je to třeba nějakých 8 buttonů, tak uvidíme, jestli ho čekají v budoucnu nějaký další, protože ho čekají další ty milníky, že jo, protože to máš ještě 750 milionů, miliardu, no a pak si myslím, že Mr. Beast může jít úplně v klídečku do důchodu. No a jeden bulváreček, kdysi se totiž hrozně řešilo, jestli Tom Holland a taky Zendaya se vzali. No a milí spineři a spinerky, Tom Holland se poprvý od té doby vyjádřil, a to pro časák Esquire UK, a je to vůbec poprvý v historii, co nějakému páru ze Spider-Manovských filmů ta láska opravdu přeje a opravdu vychází, protože Tom Holland poprvý přiznal, že si Zendaya vzal, což mi přijde vlastně jako hrozně hezký, protože těm dvou to spolu sedne. Každopádně máš tady takový jako krásný důkaz toho, že i když je tvoje holka vyšší než si ty, tak i tak to může ve finále dopadnout.

0: 6 hodin na 13 minut, ty posloucháš Radio Spin, no a my se spolu v tuto chvíli jdeme přesunout k první dnešní hádance, no a to nemůže být nic jiného než poznávačka, stejně tak, jak už si tady vlastně každý všední ráno zvyklý touhletou dobou. Dneska tady pro tebe v poznávačce mám jeden, musím říct, jako hezký film, ona je to teda jako možná spíš pohádka, ale myslím si, že jako je to spíš třeba asi jako i pro novou generaci, ale je to legenda, kterou si myslím, že si pamatujou spíš jako starší generace nebo lidi, jako jsem já, protože myslím si, že jako mladší lidi moc na telku nekoukají, jako aby koukali prostě jako na pohádky, které jsou takový už trošičku nostalgičtější. Každopádně dneska tady podle ukázek budeš teda hádat pohádku a věřím tomu, že spoustu z vás, ne-li vy všichni ji budete znát. Tak pojďme si pustit ukázku číslo 1.
1: Proč se mě chceš zdát ty, když se mě teďka zdá tady Maruška? Tak vidíš, teď tady byla a zmizela. Kvůli tobě, to je tvoje vina, Maruško! Je?
0: Jestli ti podle první ukázky napadá, co by to mohlo být za film nebo za pohádku, tak určitě můžeš tu do tu chvíli posílat svoje tipy buď to na číslo 210 32 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli ti zatím nic moc nenapadá, tak určitě vydrž dalších pár minut, protože ti pustím další ukázky a třeba ti taky prozradím někoho z castingu, protože to si myslím, že bude taky dost důležitá nápověda. I wanna do-

pomalu, ale jistě poznávačce, ve který dneska hráš jednu českou pohádku, kterou si myslím, že znají především jako starší ročníky, mileniálové, ale generace Z, to je zatím s

0: vedle zlata jsou ještě jiné věci, stejně cenné i vzácnější.
1: Mám tě ráda jako sůl.
0: Jako co?
1: Jako sůl.
2: No a já si myslím, že podle ukázek jste poznali, že hlavní role se tam ujal Jan Werich. No a víc myslím, že asi není potřeba dneska prozrazovat, že kdo ví, tak ví, kdo neví, tak neví. Takže 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin posílí dá svoje tipy na to, co je v dnešní poznávačce.
3: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace na tracky.

0: od 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru Rádia Spin.
1: Počuješ ten beat jako hrámigo? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo ne, daj si čistou vodu do iPodu. Tento track je chvíli na divnou dobu. Uvidíš všetko klapne, nechaj tu kšir, nech pracuje.

6:23, ty nám posloucháš Radio Spinno a my se blížíme ke konci dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali jednu starou českou pohádku, ve který se objevil Jan Werich. To si myslím, že je taková jako docela velká nápověda. No ale těch pohádek, ve kterých se objevil Jan Werich, bylo poměrně hodně, no a my jsme se tady z té jedné pouštěli několik ukázek. Tak pojďme si je pro tuto chvíli ještě připomenout.

0: Já jsem Titanlík, ty jsi Titanlík! Tady se hádáš s křeslem! Čepice ti vstává na hlavě! Svíčka mě zhasla! Někdo mě tady lechtá a já jsem Titanlík!
1: Nájdeme tak ještě na jinou ukázku.
2: Vedle zlata jsou ještě jiné věci. Stejně cenné i vzácnější.
3: Mám tě ráda jako sůl.
2: Jako co?
3: Jako sůl.
1: No a dnešní poznávačka byla rozdělená tak jako na dva tábory, protože tady padaly dva typy, který si myslím, že jsou dost podobný, co se týče jako příběhu pohádky, ale jen nesprávně. Na druhou stranu ten příběh je vlastně jako de facto stejný. Tak pojďme se podívat na typ číslo jedna, který tady dneska ráno padal.
4: Stůl nad zlato.
1: Stůl nad zlato od Petra a sůl nad zlato tady typoval podle mě taky Dave.
5: Ahoj, hele, myslím si, že to je sůl nad zlato.
1: Pak jako na váškách tady dneska ráno byl třeba Matouš.
6: To už a není to buď byl jednou jeden král, anebo sůl nad zlato.
1: No a byl jednou jeden král, tady dneska ráno padal taky.
7: Ale myslím si, že by to mohl být, byl jednou jeden král.
1: No a byl jednou jeden král, tady typoval potom po Štrudlovi třeba taky David.
8: Čus domé, byl jednou jeden král.
1: No a dál vás tady typovala opravdu spousta, konkrétně třeba Lukin, Fugas, Justín, Renata, Maras, hele, bylo vás jako opravdu hodně a ty dva typy se tady vlastně jako střídaly. Občas do toho padnul císařův pekař, pekařův císař, to je takový jako už úplně jako mimo, ale já vám asi dneska můžu uznat obě varianty, protože vlastně byl jednou jeden král, je pohádka sůl nad zlato, takže dneska budu takovej ten hodnej týpeček ze spinu, který vám uzná obě možnosti. No a děkuju za všechny tipy tady do poznávačky, protože těch přišlo dneska opravdu hodně, no a kdybyste chtěli samozřejmě hrát nějakou další hru, tak určitě budete moc, protože za necelých 20 minut tady pro vás budu mít taky Celebrity Voice Flip, tak buďte určitě ready, no a my se mezi tím podíváme taky na naší top stovku, takže určitě vydrž dál u Rádia Spin. All right.

0: Hezký dobrý ráno všemu Rádia Spin, máme 6 hodin a 28 minut k tomu, no a já jsem ti sliboval pár minut zpátky, že se s tebou podívám dál na naší top stovku, protože, jak se říká, hele, opakování je matka moudrosti, nikdy není dost prostě toho vás odkazovat na naše webové stránky, kde můžete až do týhletý neděle hlasovat v náma chystaný top stovce. Ve finále teda, co musím říct, je, takže jste si vlastně tuhletu top stovku ne vydupali, ale vlastně jste si celou nanominovali. To znamená, že vlastně všechny tracky, které tam jsou, tak jste navrhovali čistě jenom vy, spinneři, takže je to čistě jenom vaše hitparáda, což je důležitý říct. No a v té vaší hitparádě se objevuje spoustu legendárních tracků z CZSK scény. Tak my se jdeme podívat na to, jaký tam třeba jsou. Za mě teda musím říct, že dobrý banger, co jste vybrali, tak je Tancuj od Smeka. Co určitě nesmělo v té topstovce chybět, tak je nová česká rapová hymna z filmu Česká republika, to je Kdy domov můj. A nebo track, který nemáme rádi jenom vy, my, ale samozřejmě i vy, protože je to věc, kterou si hodně často přejete v komunikátořích. Teď úplně přesně nevím, jak to vyskloňovat. Čeština nebyla nikdy úplně moje silná stránka, přece jenom jsem měl na maturitu za 3. Každopádně pašeráci, to si myslím, že je track, který tam nesmí vůbec chybět. Našli u nás vážení, Vikilíčko vážení. Co je potřeba teďka udělat? Je potřeba, až budeš mít třeba jako oběd nebo sváčo, udělat si u toho 3 minutky času, stejně většinou sedíš na obědě nebo na svačině s telefonem, takže zavítáš na stránky radiospin.cz, tam se najdeš článek, který je v tuto chvíli na 2. místě, je to 100 největších hitů CZSK scény všech dob, tam si projdeš úplně jako, nemusíš do detailu, ale prolítneš všech těch 100 tracků, který tam jsou, no a myslím si, že ti určitě nějaká legenda padne do oka, takže tam pro něj dáš palec hore. Palec hore, tak ten máš každý den 3x, takže kdykoliv během dne potom můžeš dodat třeba další 2, nebo můžeš ji rozdat 3 na 1. A je úplně jedno, jestli sadíš na jeden track, anebo jestli to pošleš víc interpretům. Takže takhle se hlasuje do naší a vaší top100.cz.sk a rapový hitparády. No a pokud máš mobilní aplikace Rádia Spin, tak i přes tu se můžeš jednoduše prokliknout na webovky radiospin.cz. Máš tam navržený článek, klikneš na to a seš tam. Takže takhle jednoduchý to je. Moc času tě to nestojí, se něho využiješ většinou buď to na hejzliku, anebo při nějaký dobrotě.
1: Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

0: 6 hodin 34 minut a s tebou je dál Dom, ty dál posloucháš Radio Spin. Pokud si k Radio Spin přišel až teďka, protože si před chvilkou stával, teď ještě jednou přeju krásný, dobrý středeční ráno. My se jdeme podívat na to, jak ta středa bude vypadat, protože už to bude takový, můžu říct, trošičku lepší, než to bylo poslední dny, protože dneska už by měl být den, kdyby se mělo objevit jenom pár přeháněk a postupně by se to mělo do odpoledne nebo respektive do večera vyčasit. No a teploty stoupnou zhruba tak někam k 25 stupňům, což už je takový trošičku jako červnový počasí a vypadá to, že ty třicítky pomalu, ale jistě klepou na dveře, takže počítej s tím, že dneska bude malinko líp, no a zítra už to bude jako naprostá paráda, protože už zítra bychom měli očekávat 28, v pátek 23, nebo respektive teda 32, no a v sobotu a v neděli třicítky. Naprosto si myslím, že konečně nějaký počasí na to vyrazit třeba někam k vodě, takže toť plán na víkend, nebo respektive teda počasí na dnešek a na víkend. No a my se jdeme podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na silnicích, protože i to je pro vás samozřejmě důležitý. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče silnic v tuto chvíli, tak zamíříme nejdřív do regionu, kde se bourá, a to konkrétně teda v Budějcích, na křižovatce Strakonický a Plzeňský, takže tam určitě dávej pozor. Dávej pozor taky na dálnicích, a to konkrétně na D1 po směru na Prahu, tam si postojíš kousíček před sjezdem na Mirošovice, nebo respektive teda na Synohrabi, takže tam určitě dávej pozor kvůli práci na silnici. No a štosovačku kvůli práci na silnici hlásí taky D8, a to kousek za Roudnicí nad Labem po směru na Prahu, takže i tam určitě dávej pozor, ať do toho nevlítneš. No a co se Prahy pro tuhle chvíli týče, tak tady si určitě postojíš na Pražském okruhu, a to zhruba tak někde v okolí Barrandova po směru na Zličín. No a jinak, co se týče Prahy, tak taková ranní klasika, trošičku poskakovačka na Štěrbolský spojce, trošičku poskakovačka taky v Olešovičkách. No a s krešem aktuálně počítej v Davidském tunelu, pokud se nepletu, ale nevypadá to úplně na nějakou jako větší záležitost. Neposkakuje to tam, jenom tam svítí, že se tam bourá, takže tam určitě dávej pozor. Kdyby cokoliv, 210 32 330 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: ne.
1: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Krásný dobrý den na všemu Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 43 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my jsme se dostali k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně hádáš známý český osobnosti a to podle jejich zamotaného hlasu. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, mám tady pro tebe připravený jeden zamotaný hlas. No a jsem zvědavej, jestli uhodnete, kdo se za ním dneska bude skrývat, tak jdeme se na něj podívat. Já si myslím, že dnešní osobnost, která se skrývá za tímhletím zamotaným hlasem, je vám hodně, ale hodně známá a taky blízká, takže pokud ti napadá, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat už v tuto chvíli svoje tipy, buď to na číslo 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli tě zatím nikdo nenapadá, tak určitě vydrž pár minut pro další nápovědy k tomu, ale pro jistotu ti ještě jednou ten zamotaný hlas pustím. Já si myslím, že nápovědy dneska třeba nebudou.
1: Nebo mobilní apka

0: Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve kterých hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojď si ho pro tuhle tu chvíli ještě jednou připomenout. Já si myslím, že všem bude ten hlas naprosto povědomej, naprosto dobře známý a myslím si, že všichni asi už tušíte, kdo by to asi tak mohl být, ale přece jenom vám nechám ještě chvilinku na rozmyšlenou, protože mám tady třeba jeden takový tip, který si úplně 100% jistý není.
1: Náhodou Šarlota?
0: Petře Petříčku, Šarlota to dneska bohužel nebude, protože dneska to je někdo trošičku s jinou profesí. A to konkrétně s profesí herečky v divadle, u který si myslím, že je jako velice šikovná, protože jsem se na ní byl podívat a vím, jak hraje, takže jednak herečka v divadle, druhak si myslím, že možná i třeba herečka ve filmu by mohla být skvělá. No ale taky je to skvělá moderátorka. Víc už ti ale prozradit nemůžu, protože už by to bylo víc než jasný. Takže ještě jednou ti posílám dnešní Celebrity Voice Flip, no a dál to nechávám čistě jenom na tobě.
2: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip takhle při středě se pomalu ale jistě blíží ke konci a vypadá to, že dneska vás to hodně bavilo, protože dneska tady mám extrémní množství voiceovek a taky callů. No a jsem zvědavý, jaký odpovědi se tam skrývají, tak jdeme si ještě jednou připomenout, jak dnešní Celebrity Voice Flip zněl. No a moje nápovědy byly naprosto jednoduchý. Dneska tady hádáš, nebo dneska jste tady hádali jednu skvělou herečku, skvělou moderátorku, skvělou daberku, prostě naprosto skvělýho člověka, který je vám podle mě jako hodně blízký tady z Rádia Spin. To si myslím, že budou takový velký nápovědy, takže jdeme se podívat na vaše tipy. Dagli.
1: Tak tohle může být jedině naše spinka Vykoušek Viktorka. Vicky.
0: Vykoušek Viktorka Vicky, jdeme se podívat taky za Honzou.
2: Je to Vicky.
0: Dál tady Vicky typoval taky Štrudl.
3: Ale já to normálně slyším Vicky.
0: Vicky po třetí, po čtvrtý od Dušta.
4: Hoj, čus, Doné, tady Dušt. Já si myslím, že to nebude někdo jiný než Vicky. Hezký den, čus.
0: Po dlouhý době se ozval taky Patrik.
5: Darec po hodně dlouhý době. Tak mě napadá... Nemohla by to být Vicky? Čus.
0: Ale co to je za moresy, Patriku, kde jsi byl tak dlouho, hele, mě se stejskalo, dej mi vědět, co jsi dělal jako takhle po ránu, prostě jako jestli jsi měl jiný směny, nebo jestli jsi byl někde jako nadovolený, hele, dej mi vědět, kde jsi byl. Renata.
6: Ahoj, tady Renata, není to Vicky?
0: Na mobilní apce Rádia Spin jste potom Vicky hádali třeba Stehno, Rony, Mario, Honza, bylo vás spoustu a spoustu, no a samozřejmě, že to dneska nemůže být nikdo jiný než naše Vicky. Tak jo, moc děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. Dám Vicky vědět, že jste ji dneska uhodli naprosto s přehledem, takže za to díky, no a my pokračujeme ve Spin Ránu.
7: Spin Ráno na rádiu Spin. Roman Jakub a

0: 5 minut si posloucháš Radio Spin, dneska máme 17. červen, svátek slaví Adolf, tak jestli nějakýho Adolfa znáš, tak mu určitě popřej všechno nejlepší, no a my se společně jdeme posunout dál do Spin ráda, kde za náma samozřejmě za pár minut už dorazí taky Roman, to už je takhle při středě taková známá a jistá jistotka, vlastně asi můžu říct, takže to nás čeká už za chvilinku, kromě toho nás samozřejmě čeká taky spoustu her, máme tady mashup, který jsme včera nestihli, takže mashupek si dneska dáme takovej trošičku se staršíma kořenama, takže věřím tomu, že se vám to bude dneska líbit a taky hodit. No a taky samozřejmě dál soutěžíme třeba o desku Nekorektum a to ve hře jeden na jednoho od Prague Union. Takže určitě bude i dneska o co hrát, bude co tady společně si vlastně jako zahrát i mimo ceny. Takže rozhodně doporučuji dál zůstat u rádia Spin, což samozřejmě uděláte, že, protože nás posloucháte každý ráno a máte nás rádi. Takže toť zhruba program pro další dvě hodinky. My vám toho samozřejmě s Romanem spolu za chvilinku řekneme víc. Každopádně my se spolu jdeme pro tuhle chvíli podívat taky na to, co nás čeká venku. Aktuální teploty kolem 16 stupňů Celsia, venku polojasno, místa má takovej lehký deštík, lehká přehánka v Praze, nebo místama v Praze, potom taky v Boleslavi, v Liberci a v Hradci, takže tam počítejte s tím, že možná takhle po ránu budete potřebovat trošičku deštník, nebo možná nějakou pláštěnku, nebo něco takového. Každopádně během dne se vyčasí, mělo by být už jenom polojasno až zataženo, ale teploty kolem 25, což je takovej, musím si říct, hezký týzek na to, co nás čeká od zítřka dál, takže počasí si myslím, že bude poměrně hezký takhle na 17. červen. No a my pokračujeme společně ve Spin ránu s tebou jedom.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: A dobrý ráno, 7 hodin 9 minut, 17. červen, svátek má Adolf, takže přejeme všem Adolfům až na jednoho všechno nejlepší, ten jeden si to nezaslouží.
1: Tak, ten už tady naštěstí není.
0: Ten už tady není, ale možná nějaká jeho hříšná duše tady poletuje a dostává choutky. Tak ne, stop, dáváme stop tomuhle tomu kníratýmu Adolfovi. Tak, blíží se 31. ročník Mystic Skate Cupu, tak máme pro vás novinky a taky info, že příští týden budeme soutěžit o lupeny. Každý den od pondělka do pátku vám dáme jeden, tak na to se můžete třeba těšit.
1: Tak já doufám, že z toho budete mít radost, že mám radost, že máte radost a že
0: a tři veteráni jsou tady mezi náma.
1: Že to budete dávat najevo, že máte radost.
0: Dobře.
1: Každopádně my si dneska dáme trošičku bulvární minutku, ale to až po 8 ráno, takže takhle bude vypadat jedno z mých témat. Co tam budeš mít ty?
0: Já tam budu mít třeba informace o tom, že Nobody Listen a Kren mají venku novou pecku, je fotbalová, jmenuje se Krejčí, zní to docela dobře. Psal si Mirkovi, se nám ji dá do knihovny, tak ji tam ještě nemáme, tak vám ji nepustíme, takže ze slabou podkres a představte si, že ta skladba teďka hraje z éteru. To je co? To je panečku bomba, tak když tak to pustíme zítra. Co tam máš ty dál?
1: Já jsem včera narazil na novinku, kterou představil Google v rámci jeho webovky nebo aplikace Google Earth, kde se spojila, nebo kde se představila simulace.
0: Dal si panáčka, mluv normálně.
1: No dobře, spustila se jedna simulace, o který si řekneme prostě.
0: OK, takže to byl nějaký technologický vončo. Tak, taky já jsem včera viděl super video na Instači, za chvilku bych vám ho třeba popsal. Docela mě vlastně zajímalo, co byste dělali. A jestli pak, až se vlastně dozvíte, co se pak stalo, tak jestli byste se třeba případně chovali jinak. To může být dneska docela zajímavý velký téma dnešního ranního vysílání.
1: OK, já jsem včera namíchal mashup, který jsme si teda nestihli dát, tak se ho dáme dneska, ale bude to takový trošičku návrat ke kořenům, tak věřím tomu, že i to vám třeba dneska ráno udělá.
0: Jenom.
1: No co?
0: Dobře. Tak ve hře jeden na jednoho pro vás máme novou desku Prago Union, Nekorektum.
1: Tak doufám, že se zapojíte do soutěže, no a přejeme vám krásný ráno. Nezapomeňte hlasovat na radiosmin.cz do 100 největších CZSK hitů všech dob.
0: To je pravda, konec hlasování se blíží, je naplánovaný na tuto neděli 19.00 a vy každý den máte na hlasování 3 hlasy, takže třeba dneska můžete jít klikat a klikat a klikat a klikat a krásný ráno.

0: Hezký dobrý ráno, Roman, Dominik, 7 hodin 16 minut, 17. červen, svátek má Adolf. Přesouváme se ke krátkému zpravodajskému přehledu, tady tenhle ten si myslím, že vám udělá mega radost, minimálně ta moje zpráva by vám měla udělat radost, protože tady mám informaci o pražském ostrově Štvanice, který ve dnech 26. až 28. června, což je příští týden, vlastně se promění opět v centrum světového skateboardingu, začne 31. ročník Mystic Skate Cupu, no a musím říct, že teda se na to těším už jenom proto, že tam budou skateboardisti, skateboardisky, budou tam návštěvníci a účastníci z desítek zemí světa a bude tam taky spousta muziky, bude tam třeba Delighted People z Los Angeles, budou tam, mám pocit, že i třeba PSH a spousta dalších men a připomínám, že příští týden budeme soutěžit každý den ve Spin Ránu ve hře jeden na jednoho o jednu vstupenku, což je krásná velká cena, která vám může proměnit příští víkend.
1: To je super, to je velká akce, teda, když tak na to koukám, jakože to si myslím, že bude super. Takže rozhodně doporučuji si příští týden zahrát, protože to jen tak nikde zadarmo nedostanete. Já jsem si bavil, že se podíváme na novinku od Google, který do svého softwaru, nebo respektive teda i webu Google Earth, což je vlastně simulátor naší celé planety, můžete se podívat kam chcete.
0: To víme, co je Google Earth.
1: Tak.
0: Promiň.
1: Ne,
0: tak ty to tady vysvětlo, že kdyby to někdo vynalazil
1: včera. No tak někdo to třeba nezná, že jo?
0: Jako... Na mladém rádiu prostě nikdo nezná Google. Jako kdybychom byli na country rádiu třeba, tak chápu, že to těm babičkám a dědečkům prostě s kytarama v ruce a se špekáčkem na talíři musíš jako vysvětlovat.
1: Ale jistota je jistota.
0: Tak počkej, je tady někdo z vás, Spinneři, kdo neznáte Google Earth? No, vidíš, není, pokračuj.
1: Oni se ozvou, neboj. Každopádně Google tam nainstaloval Flight Simulator, což je jako super. Že se můžeš proletět.
0: A zkoušel jsi to už?
1: Jo, zkoušel.
0: Ty hnedka
1: jsem se rozsekal. A jaký to je? Hnedka jsem se rozsekal, je to jako poměrně... Jako
0: a jak to vládá? Myší nebo jak to vládá?
1: Myší. Aha. Myší si prostě jezdíš jako nahoru, dolů, do stran a prostě si můžeš, fakt si můžeš udělat jako jakoukoliv kličku.
0: Takže můžeš třeba kamikaze, že bych třeba, kdyby jsem chtěl zničit Rusko, tak si prostě namířím na Rusko a
1: jakoby jo. Sice to nevybouchne teda, ale...
0: Jako jak ti bylo, když jsi padal?
1: V pohodě. Jako nevadilo mi to úplně nějak, akorát jsem si říkal, ježiš, ježiš.

0: Hezký dobrý ráno, Roman, Dominik. Tak prosím vás, my jsme málem tady nechali hrát další písničku, protože jsme si šli oba zalítat na simulátor letu a oba jsme málem zemřeli, protože zas tak úplně jednoduchý to není. Teď mi to třeba píše hlášku, havarovali jste, spuste to znovu. Tak dobře, kež by to bylo tak jednoduchý i v praxi. Podívám se na to, abych se na to mohl soustředit, takže ne teďka ve vysílání. Tak jdeme na dnešní první téma, který tady máme pro vás nachystaný. Tak, a teď opravdu budu potřebovat vaši interaktivitu. I Dominik. Jo, tak poslouchejte příběh. Tak, včera jsem dělal Reelsko na Instagramu. To Reelsko se odehrávalo ve vlaku, nějakým španělským vlaku, jo. Tak, a tam byly takhle tři sedačky, jako v letadle de facto, jakože jedna krajní, jedna prostřední a jedna u okýnka. U okýnka se dělala nějaká bába, uprostřed se dělala nějaká mladá holka a najednou prostě přišel týpek, odložil si tašku, dal si takhle jako před sebe, vlak se rozjel a týpek dělal, že usíná. A že prostě najednou jo, a padla mu ta hlava prostě na rameno té holky.
1: Jasně.
0: A ta holka tam prostě chudák seděla a říkala si, ježiši, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tak jsem se chtěl zeptat, kdyby se vám tohleto stalo, jak byste reagovali?
1: Tak záleží na tom, jak by ten člověk vypadal. Takže kdyby to byl nějaký bezděák, tak by ho jako asi...
0: No kdyby to byl normálně prostě pěkný čistý kluk třeba, nebo pěkná čistá holka. Je to vlastně úplně
1: jedno. Je to asi tolik jako...
0: Jako nechal bys toho člověka dřímat?
1: Asi jo.
0: Jo?
1: Jako jo, asi si myslím, že mi se taky občas jako stávalo ve vlaku, že jsem prostě usnul po cestě domů, že jsem se nalepil prostě na okýnko, tak se může stát, že prostě sedíš na blbý sračce, se nalepíš na někoho.
0: Fakt bys to prostě, jako ustál bys to.
1: Jako kdyby začal ten člověk slintat, tak by ho odstrčil, jako samozřejmě, ale asi bych to dál, jako kdyby to byl normální člověk, tak by mi to nevadilo. Kdyby to byl bezďák nebo nějaký jako pochybný člověk, tak jako by ho odstrčil.
0: Jseš hustý, tak to já bych to jako nedal. Jako, musím říct, že jsem tu holku jako obdivoval, že to vlastně jako by dala, by ten týpek byl jako docela jako pěkný, byl, skoro bych řekl, že byl o level vejš než ta holka, tak možná proto taky to takhle dopadlo. Ten příběh ještě nemá konec, ale nebudu ho říkat teďka. Dobré ráno, kdo tam?
2: Ahoj, Pajky.
0: Tak co, Pajky? Sedíš v metru, sedíš ve vlaku, někdo, nějaká pěkná kočanda si na tebe položí hlavu, co ty s tím?
2: A kdyby kočanda na ramínko hezky, tak bych ještě trošku níž a nechal bych jí.
0: Takhle
2: kdyby
0: to
2: nejde. Kdyby to byl týpek, by dostal lepáka, že by se zbudil, už by neusnul.
0: Chudák, nemůžeš být takovýhle prostě úplně...
2: Hele, tak co dělá doma, má spá doma, ne sakra, to spí ve vlaku.
0: A co tady na mě křičíš ty, já ti tady říkám příběh, hejsku jeden. Tak jo, takže u tebe víme, Pajky, že by to prostě neprošlo, jo? Dobře, tak jo, tak děkujeme, hezký den. Tak ještě někdo se k tomu chce vyjádřit, 210, 32, 30, 30, jedete ve vlaku, sedíte si, nebo vedle vás někdo sedí, někdo, nebo takhle vy sedíte, někdo si vedle vás sedne a položí si na vás hlavu. Vydržíte to, nebo to nevydržíte to? Tak dejte nám vědět klidně do mobilní aplikace Rádia Spin, protože za chviličku si k tomu příběhu řekneme víc, řekneme si podrobnosti, jestli byste litovali nebo ne, uvidíte potom.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik, máme tady několik vlastně polarit posluchačů, skoro bych řekl. Představte si situaci, že sedíte ve vlaku, najednou si vedle vás někdo prostě přisedne, vlak se rozjede, ten dotyčný usne a položí si vám hlavu na rameno, jestli byste to prostě ustáli nebo ne. Hodně u vás závisí na tom, jestli by to byl kluk nebo dívka, v závislosti na vaší sexuální orientaci, to je potřeba taky sdělit. Takže jdeme nejprve za Pavlem.
1: No hele, já bych to dal, já byl sám v takových situacích a ty druhý lidi to taky dali, takže bych to dal taky. Možná bych položil hlavu na její hlavu a spal bych taky asi, ale...
0: A kdyby to byl kluk?
1: Ale nevím, no mé v pohodě to se stává, no. Takový je život.
0: To je dobrý, Pavel hodně.
2: To je dobrý přístup. Mně se líbí, že teda jako máte i ty životní zkušenosti s tím, že jste to buď třeba i vy byli, kdo usnul, a jeden z takových, kdo tak, usnul, tak byl třeba
0: tak,
2: i Ládis.
0: Tak ty jsi to taky jako vlastně postavil na své zkušenosti, že jsi prostě byl opřený v okýnko a slintal si jak bulldog.
2: Jo, to slintal, no.
0: Ládis si pojď.
3: Čau, to je hoši, tak mně se stalo zrovna to, že já jsem byl ten, kdo usnul. A to jsem měl tehdy z Prahy do Ostravy, nejmenovanou společností, a vyvrátil jsem se takhle na paní, která byla tak od 10 až 15 let starší. No a když jsem se zbudil, tak jsem zjistil, že má přes den přehozenou ruku a taky spí, no, tak bylo to vzájemný, no. Tak jo, čau.
2: A tak to je zase to takový rostomilý, tak jako to... prostě spinkali spolu, tyjo, to je
0: jo.
2: Takový dobrý. Asi jako hezký.
0: Takže zatím tady máme jenom Pajkyho, viď, který řekl, že ne, že by tomu dotyčnímu dal prostě dělo a dívku by posunul spíše do klína, ale není Pajky pouze sám, takže pojďme ještě k někomu, myslím, že Venca to byl.
4: Ale kdyby to byla holka, kdyby to byla jasná lástory, ale kdyby to byl... Já bych namaloval takového kníra, že bych to už dovolil. A ještě bych pozval celý vlak.
0: To je teda docela ostrý. Jako, mně přijde jako dávat někomu kníra, to je docela hezký označení, to jsem nikdy neslyšel, za to, že prostě usne, je docela drsný. Já věřím tomu, že jako při svý neoblibě kontaktu s kýmkoliv, tak bych asi tu ruku udělal, tak jako trošku bych ji jako nazdvih.
2: Aby... Bys dal jako ramínko prostě.
0: Ramínečko bych dal, no, ramínečko.
2: No, nepříjemně to bolí docela.
0: A pak bych
2: no.
0: řekl, jako, jestli jsou poprvé mezi lidma ty lidi třeba nebo něco podobného, ale určitě bych nikoho nemlátil. Tak, ale zůstaňte určitě u rádia, protože za pár minut se dozvíte rozluštění celého příběhu, nebude to jen tak a podle mě Vašek s knírem bude koukat. Tak, rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Tak my se jdeme podívat nejdřív do regionu, a to konkrétně do Budic, protože tam se bourá, a to na křižovatce Strakonický a Plzeňský, takže tam určitě pozor. Docela dost tam poskakuje, takže počítejte s nějakým zdržením. No a s nějakým tím zdržením počítejte taky v Ostravě v ulici Halasova, protože i tam se pro tu chvíli bourá, takže pozor na to.
0: Několik krešů v Praze, jeden z nich třeba ulice Barandovu, druhý na Pražském okruhu ve směru ke Zličínu. Pak tady vidím další kreš na ulici Průběžná tady ve Strašnicích. Bourá se i v Korytech, a to by z bouraček mělo být všechno. No, co se týče zasekaného provozu, tak Průmyslová trošičku, přijezd do Prahy po D8, taky trošičku, a trošičku i jižní spojka, a to od Černého mostu ve směru na Štěrboholy.
5: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce.

0: 7.36 Radio Spin, Mike Traffic a taky 7x3 Brko a Deka, letní pecka, fakt jako velmi dobrá. Myslím si, že včera, když jsme měli Spin večírek na Pražském Vítkově v takový roztomilý kavárně s výhledem na Karlín, Holešovice a tak dál, tak by se takový Brko a Deka hodilo leckomu z týmu Radio Spin, ale dál se k tomu nebudu vyjadřovat. Tak, pojďme se vrátit k tomu dnešnímu tématu a to je, že jedete ve vlaku, někdo si na vás položí prostě hlavu a vy na to buď reagujete nebo nereagujete. Tak Honzo.
1: Noši, kdyby to byla ženská, tak jak říkal Pajky, a kdyby frajer, tak bych ho nechal ležet, počmaral ho, dělal bych si s ním selfiečka.
0: Tak to je dobrý, to je docela sympatický. Minimálně mně přijde dobrý, že by se nemlátil jako Pajky. Tak Filip.
2: Ahoj, tady Filip. Hele, ono upřímně nebyl by to problém, ale zase na jednu stranu, když jede v metru a přijde nějaký bezďák tohle, nebo feťák, tak jako asi by nám to nebylo úplně příjemný, takže co si budem. Dík, čau.
0: Takže normální člověk, jo, feťák nebo bezďák.
3: No, jako, stejně jak já, no.
0: Jako z bezďáka bych se zbláznil.
3: Ty vole,
0: jako
3: z bezďáka. Nedal.
0: Jako feťáka nemusíš nutně rozpoznat, když to není takový ten rozklepaný perníkář, ale jako...
3: Já bych asi doma skočil do sava, ty vole, jako já mám fakt jako z tohohle toho takovou jako fobii divnou.
0: Jak z holubu, já taky. Tak Romane.
4: Krásné náro, Romane, doma spinneři, tady Roman. Prosím tě, k usínání na ramínku, tak já jsem to zažil, když jsme jeli na nějaký zájezd, tak mi holčina mladá, co se dělala vedle mě, usnula na ramínko, tyve, takže jsem ji samozřejmě nechal, jsem hodnej kluk, jo. Jenže pak si toho všimnul jí táta, chtěl jí dopsat lepší místo, tak si sednul místo ní, no a on počase usnul taky, nebo metrový hatán na rameni, tak ale samozřejmě nechtěl jsem to úplně jako segregovat, tak jsem to vydržel a byl jsem milej kluk, ale fakt to bylo náročnější o něco.
0: Takže to vypadá...
4: všem, ahoj.
0: Taky. Takže to vypadá, že vlastně jablko daleko od stromu nepadlo, aká matka, taká Katka. No tak jo, takže možná byste měli chtít slyšet ten závěr, který to mělo. To reelsko se opakovalo, jakoby byly to tři různý příběhy. Ten týpek pokaždý přišel k někomu a pokaždý si k někomu dal hlavu na rameno a pokaždý jakoby usnul. Všichni ty lidi v tom vlaku ho nechali vyspat. Ta holka, protože byla o level níž než ten kluk, tak ta si podle mě sněla o budoucím životě, že prostě našla skvělýho kluka, že to je skvělá náhoda, něco. Ten kluk se zhruba po 10 minutách vždycky probudil. Mm-hmm. A když ho ty lidi nechali na tom ramínku jako vyspat, tak jim dal po každý iPhone.
3: A tak to je sympatický.
0: Takže jako, a já jsem si říkal, Ježíš Romane, ty jsi takový omezený idiot prostě, ty bys hnedka každému dával prostě ramínko, ty vole, Táni, to je moje rameno, tam nebudeš spát. A přitom, hele, jsem si říkal, ne, dobře, tak jako budu si sedat vedle lidí, nechám je mít hlavu na mém ramenu a budu doufat.
3: No ty babičky, ale...
0: na nový iPhonek.
3: Ani tak jako, ani za novýho iPhone bych toho bezďáka nenechal se o něho přijít rameno.
0: No tak když by to byl bezďák s iPhonem, tak on by to byl jen takový hraný bezďák. Akorát spíš je otázka, jak jakoby poznat, kdy přijde ten iPhone a kdy ne.
3: Musíš sledovat lidi s telefonama okolo prostě. One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Můžu se přiznat, Romane?
2: Přiznej se. Já myslím, že přiznání je polehčující okolnost.
1: Tak. Prosím vás, já jsem včera namíchal mashup.
2: Dominik vám vysvětlí, proč teďka hráli po sobě dvě písničky, tak.
1: Protože se ten mashup, co jsem včera namíchal, tak jsem samozřejmě zapomněl, co mě všechno je a musel jsem to rozklíčovat, abych...
2: A trvalo mu to dvě písničky.
1: Vlastně jako věděli, co v tom mashupu je, abyste mohli začít hádat.
2: A vlastně vůbec není jistý, že ty písničky, které dohledal, že tam jsou, takže tam jsou. Takže
1: ne,
2: možná...
1: to už je jistota. Jako 100%.
2: Tak jo, tak dneska budete hádat samozřejmě jednak ty písničky, to je potřeba říct, to znamená, zajímá nás písnička interpret. A druhá věc, která nás tam zajímá, Co ty tracky spojuje? To si myslím, že je možná ještě mnohem zajímavější než ty písničky. Takže
1: klidně, a důležitější.
2: A důležitější, ano. Možná byste mohli začít tím, co ty tracky spojuje, pokud to poznáte. Takhle zní dnešní mashup. To skoro vypadá, že Dominik si ujíždí na jedné písničce, je to takový ten venkovský DJ, takový to...
1: Já jsem úplně stejný jako ten týpek včera, na tom, ten si tam taky stupnul, jenom ta hlasitost.
2: Ne, ten byl dobrý, ten týpek včera. No tak pojďme vzít prvního pána na holení. Jako nebyl podle našeho gusta ten včerejší žižkovský DJ, ale byl v pohodě. Tak, první pán na holení, halo, kdo tam?
3: Denisa.
2: První paní na holení, dobře. Denčo, ahoj, tak povídej, co tam slyšíš?
3: Mike Spirit Primetime.
2: Tak, Deniso, pojďme zkusit Mike Spirit Primetime. A to je správně. Tak, ještě něco tam slyšíš, Denčo?
3: Ne, už nic, nic jiného tam není.
2: Já jsem taky poznal jenom prime time, buď v pohodě. Tak jo, hezký den ti přeju, Denčo, čau, ahoj. Dobré ráno, Radio Spin, halo, kdo tam?
4: Čau, tady Pepino, já si myslím, že tam je Maniak, Vodka, Kaviár.
2: Tak pojďme označit Maniaka, Vodka, Kaviár. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tak když zná jenom jednu, tak jak by mohl vědět, co je spojuje, ty
4: hlavu.
1: Tak ty jsi říkal, nejdřív řekněte, co ty věci spojuje a pak hádejte.
2: Já vím, ale prostě teď se zastávám Pepína, teď říkám něco úplně jiného. Tak, víte, to bylo jenom takový spíš, to bylo takový řečnický. No, ale na druhou stranu mohlo by tě to napadnout.
4: Mě?
2: Teď, když mě asi. Tak, teď když na to koukám, tak si říkám, že by tě to mohlo vlastně napadnout.
4: Tak to puste ještě jednou, co?
2: Co? Tak já?
4: Jo.
2: Kolik máš peněžen za stovku?
1: 50 korun.
2: Ježiši! Ty jednou skončíš v pekle.
1: Ježíš Maria, tak ty se mě zeptáš takhle blbě, ty u sebe nenosím peněženku normálně.
2: No ne, to vůbec nemělo být o těch penězích, proba, no, to měla být
1: indicie. Tak musíš mrknout
2: pro pohále,
1: u toho,
2: co jsem komu udělal, že pracuju s takovým člověkem, pro pána Jana.
1: Ty to řekni, pracuju s debilem, no Ježíš Maria, to řeknu za tebe.
2: Dominik tam nemá jenom jednu 50 korun, má tam dvě. Tak co, napadlo tě to?
4: Ne, vůbec.
2: Tak nic, tak čau.
0: Poznal si trojici tracků? Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: datum, utrum, zmetkum. Spin ráno. Mashup.
1: Román, Dominik, 7 hodin 52 minut, tak máme tady náš dnešní mashup, který zní zhruba takhle. Měli jsme tady Denču, která řekla, že tam slyší Mike Spirit Primetime. Denčo, já jsem taky slyšel Mike Spirita. Tak, a pak tady máme někde ještě jednu nahrávku, která říká, co tam je za druhý track. A já se to pokusím najít a doufám, že to najdu správně. Teď to vypadá, že to dělám dramatický, ale nedělám, mám tady těch nahrávek víc.
2: No, já tam slyším Odprotivy 1997.
1: Já tam slyším Odprotivy 1997, to tam slyšíš dobře. Hustý. Teď jdeme teda zvednout ještě telefon 210 32 30 30, abychom zjistili jednak, kdo nám volá, tak tedy kdo nám volá.
3: Dobré ráno, tady Baty.
1: Čau, Baťáku.
4: Dobré ráno.
1: Tak co tam slyšíš jako třetí skladbu?
3: Hele, jako třetí skladbu tam neslyším já nic, protože jsem hluchej, ale vím, co je všechny spojuje a spojuje to, že jsou to v žebříčku 100 největších hitů CZSK scény.
1: Jo!
4: Tak nápověda s peněženkou mohla aspoň někde.
1: Tak.
3: Když nemám peněženku doma, tak to jde, prosím tě, jde to, stačí se zamyslet.
1: Že jo?
4: Nevím, no já už jsem ty 4 hodiny zůru skoro.
1: Nebreč. Zkazil jsi skvělou pointu, ale jsem rád,
4: Ježišmarja, koho by to napadlo v 8 ráno?
1: Batyho třeba.
4: Batyho.
3: Třeba mě, jo.
1: Že jo?
4: Jenže Batyho to taky určitě nenapadlo na první dobrou.
1: Ale napadlo, tak kdyby ho to napadlo na druhou dobrou, tak asi nevolá, proboha. Baty, jsem moc vděčný, že tě máme. A jsem moc rád, že když tady něco říkám, že to neříkám tak jako do vzduchu, ale že se to taky někde chytne. Takže přejeme pěkný den a měj se hezky. Ahoj, čau.
3: Taky, čau.
1: Ahoj, Baťáku. Tak, děkuju. Tak, takhle zní dnešní mashup, chybí nám poslední položka. No a my se ještě podíváme na to, co vás čeká venku. Teď bych skoro řekl, že zatímco včera byla zima, předevčírem byla zima, tak teď se blížíme do té hezčí části týdne, protože teď nás čeká středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý, opravdu jako v letním vibeu. Teploty se budou přibližovat 30, leckdy i přeskočej a prostě budeme mít takový jako letní klima.
4: Je to pěkný, já si myslím, že pokud to víkendu nebude pršet a budou se držet opravdu ty 30 a sluníčko, tak můžete poprvé vyrazit i k vodě.
1: Taky jsem si říkal, že to je možná jako na voděnku, na vodičku. No tak uvidíme, v sobotu už by tam měly být nějaký bouřky, ale minimálně to horký počásko, alespoň za mě teda, bude super.

0: blázen. Hezký dobrý ráno všem, tady je Rádio Spin, Roman a taky Dominik. Tak myslím si, že tato písnička vlastně by nám mohla dneska zakončit to téma toho usínání ve vlacích. Tak musím říct, že tady máme hezký příběh od Davida.
1: Tak čau, tady David. Hele, mně se stalo, když ve 14 jsem jel autobusem za babičkou do Karlových Varů, tak normálně ve 14, víte, ještě žádnou houpu jsem neměl to a vedle mě si sedla 17-letá pěkná holka, ještě jsem jako, dobrý den, tohleto. Byli jsme z Prahy a já jsem měl hlavu zakloněnou, chrápal jsem a najednou cítím, jak její hlava se mi úplně obsala od to rameno a úplně její hlavě. No a pak se vlastně zbudila, bylo to hrozně trapný a jako se začala hrozně omlouvat a to bylo všechno.
0: No, ale na druhou stranu vlastně, jako to, může to být hezký.
2: Jako může, no, ale já jsem trošku čekal podle toho, jak David vyprávěl, že třeba jako spolu začali chodit a že jsou spolu třeba do dneška, že to mohlo být takový, jako, to mohlo být takový hezký příběh.
0: Tak to jsem nečekal, ale líbilo se mi to, jak byl David natěšený, to, že se stalo, jo, dala si hlavu na moje rameno a tak dál, protože si dokážeš představit,
2: to je co s člověkem jako může dělat. Jak prostě ležíš, ty cítíš, jak si položí ta holka tu hlavu, ty jsi tak jako spokojený. Spokojně mlaskneš u toho.
0: A musím říct, že mě teda potěšil Pajky, protože musím udělat dramatický zvuk, jo, ale hodí se to. Protože podle hesla každý má svoji cenu. I Pajky připouští, že by si nechal na své ramínko položit hlavu chlapce, kdyby vedle něj chlapec usnul.
2: Wow.
0: A dokonce by to mohlo dopadnout tak, že by ten chlapec nemusel dostat rovnou pěstí. Tak Pajky, pojď.
3: Tak pán má iPhone, tak to pán měl začít první tím iPhonem a pak nechám já pána klidně vyslíkat.
2: To je ale drahej spánek, tyhle.
0: Takže prostě i Pajky má svoji cenu, to je dobrý si zapamatovat, kdyby náhodou jste Pajky ho potkali.

0: Hezký dobrý ráno, Roman, Dominik. Ať se vám krásně vstává. Dneska nás čeká už takový jako letní den, teploty budou okolo 30. A dneska by snad ani nemuselo pršet, ne? Dneska by
1: to mělo být jako lehká přeháňka, ale nic hrozně to nebude.
0: Takže docela se to jako dá. Super. Tak, pojďme se vrátit ke včerejšku. Včera jsme tady měli ráno v 7:30 spin komisaře Repa. Mateho, kam vyrážel?
1: Vyrážel do Pardubic.
0: Vyrážel do Pardubic. Říká, jedu pro Prvník a Ústí to nebude. Tak do Pardubic dojel, ale měl Smolíka, takže musel sáhnout po náhradní adrese. A ta náhradní adresa byla v Jaroměři. Tak se jdem podívat, jak to vlastně celý ukuchtili v té Jaroměři.
2: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
3: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
2: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
3: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
2: Co vlastně říkáš na výhru?
3: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
2: No a jaký byly pocity?
3: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčnej za to.
1: A tak to je hezký, závidím, já jsem taky nikdy nic takhle nevyhrál.
0: Ani co mě čumíš takhle, jako kdybych tím měl, dámy a pánové, vyhrál Dominik, nebo kdybych pro to něco měl udělat víc? Nemůžu, musíš se přihlásit do nějaké jiné soutěže, než na spinu a třeba vyhrát.
1: Musím jenom, no, tady to nejde.
0: Já jsem vyhrál vlastně, já jsem jednou vyhrál. Na nějakém hasičském bále jsem vyhrál dámské vložky, menstruační, a tak jsem pak šel za tím člověkem a říkal, já jsem vyhrál vložky, já nevím, co s tím mám dělat, a on říkal, vy nic, a dali mi šálu.
1: Já jsem tak vždycky hrozně záviděl strejdovi, jsme chodili na hasičský ples, tak jsem vždycky tak jako vyhrál maximálně nějaký kus uheráku nebo něco takového. A strejda ten si pravidelně z hasičského plesu z tomboli odnášel prostě prasečí hlavu.
0: Takže nebylo poznat, co je cena, co je strejda.

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Nevím, skoro ten na ten týden, vím, to skoro ten na ten týden, no, víte, to je
2: stříhlavá
1: saň, přesně tak. Stříhlavá saň prostě vede 2-0.
2: Ale musím říct, že teda mě docela začalo bavit to, jak jsme prostě stříhlaví.
1: Tak zároveň, jasně, ale, když ti to, ne, to ale vychází.
2: Zároveň jsem ti chtěl jenom říct, že je taky těžký se v té trojici shodnout. Že to vlastně vůbec není nic jednoduchého. Že vlastně skoro bych řekl, že to je vlastně mnohem obtížnější, než hrát třeba 1-1 nebo 2-1.
1: Tak to je pravda, no.
2: Jako... Víš, jako, že prostě najednou jako ten případ s Michalem, kdy jsme tady de facto s Gumičem Michala trošku jako ponižovali, prostě říkali jsme si, Michale, na to nemáš, to je prostě kravina, prostě najednou pak Michal měl jediný z nás pravdu. Tak jako není to sranda prostě hrát takovou hru ve třech.
1: Člověk na světě, který si stěžuje na to, že seš 3-1.
2: Přestaň brečet a řekni téma.
1: Francouzský jídlo.
2: Francouzský jídlo, ježiš, tak to
1: si říkal, že to by mohlo být něco pro tebe. Že?
2: Mohlo, ale jestli se teda strapním, tak to je teda ostuda. Dobře, takže 210, 32, 30, 30. Startujeme hnedka po Viktorovi.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tříhlavá saň versus Dominik.
2: jak jsi to prostě takhle srabácky postavil na stůl, ty vole? Tříhlavá saň, dobře, tak jo.
1: Tříhlavá saň, uprostřed hlava Romana, tak. Nalevo se nachází.
2: Hlavička štrudla, takovýho toho vídeňskýho voňavýho štrudla. Nazdar, štrudliku.
3: Čau.
2: Nazdar.
1: Čus.
2: Seš lehačkou nebo bez dneska seš?
3: No, dneska je blečné.

0: cukru to jídlo zrovna žere.
1: A co to je za jídlo?
0: Ortolan.
1: Ortolan? A co to je za jídlo, Ortolan?
0: To je otázka, viď?
1: No tak mi to musí říct, abychom to mohli vyhodnotit se štrudlem a s gumou, tak musíme vidět, co je Ortolan. Ortolan. Takže to vypadá jak prášek prostě proti bolení zad. Jeden Ortolan, prosím.
2: Ortolan, to zní něco jako zubařská něco.
0: Tak třeba řekněme, že to může být takový malej, sympatický ptáček.
1: Malej, sympatický, a jakože to je pravda, jo, to, co říkáš teďka, malej, sympatický ptáček. Ortolan, já mám chuť googlovat a neudělám, to nejsem.
2: Malej sympatický ptáček se jí pod stolem, si vole.
1: No, tak. Kluci, není 10 večer.
3: Já bych si kecá, vole, no.
1: Že kecá?
2: Gumo. Jo, je to hrozná blbost, no, ale jako, znáš Dominika, ten na tom Google najde cokoliv.
1: Řekni to právě, no, ještě jednou. To řekni.
0: Francouzi jedí tak extrémní delikatesu, u který se podle tradice musí jedlit přikrýt bílým obrouskem, aby Bůh neviděl, jak hříšný a krutý to zrovna žere.
1: No, ale tak dejme, že jo.
2: Já bych dal taky pravdu, no, hodně prdelu.
1: Dáme, že to je pravda, já. Když tak vyhubujeme štrudlovi.
0: Chudák to podnese, tyva, za ty dvě zlý hlavy, tyva.
1: Takže jo, takže pravda.
0: Je to pravda.
1: No a teď nám popiš, co je Ortolan.
0: Ten Ortolan je vlastně jako, fakt je to malej ptáček, který je ale hrozně krutým způsobem vykrmovaný. Oni ho zavřou do tmy, protože ve tmě on se vlastně jako živí, takže buď ho zavřou do tmy, a nebo, což je ten krutější způsob, mu vypíchnou nebo vyříznou oči, aby on měl jako neustále tmu a v tu chvíli vlastně jako on se nažral.
1: Dobře, a jak se takový Ortolan teda připravuje?
0: Je to normálně opečený jako ptáček, akorát prostě tím, jak se ten Ortolan vykrmuje, tak právě to je,
1: tak
0: ten,
1: to je ten hřích.
0: Hřích, je to to trápení toho zvířete. Proto oni to vlastně musí jít pod tím obrouskem.
1: Kluci, kdy skočíme na Ortolana?
2: Ty jo, já se taky musím krmit pod tím obrouskem, protože to je hřích, jak já žeru.
1: Tak otázka dva.
0: Největším exportérem žabích stehínek na světě není Francie, ale asijská Indonésie.
1: Tak Francie to je jenom jiné.
3: To bych taky řekl. Přesně, no.
1: Taky bych si jako...
2: To bude takový kliše, že žabožrouti, že jo, to bude takový kliše, no.
1: Ne, tak já myslím, že je mají rádi třeba, ale proč by si pěstovali žáby u sebe, když to můžou koupit levně z Asie? Jo, proč
2: přesně,
1: mi...
2: proč u sebe soused má jezero plný žab a já bych je tam všechny postřílel, kdybych je viděl.
1: Takže...
3: Jo, prostě Asie, vole.
1: Takže pravda.
2: Jo.
0: Asie. Je to tak?
1: No! Tak to se mi líbí, to se mi líbí. Dobrý. Kluci, my dneska jedeme. Štrůdl, guma, Roman, prostě velký tým, udělejme pro sebe bordel, jo!
0: Tak jo. Do třetice. Máslový croissant, bez kterýho si Francouzi samozřejmě neumějí představit ráno, tak vymyslel osobní pekař francouzského krále Ludvíka 14.
1: Ježiš, jak to mám vědět, ty vole.
3: Ty vole.
1: Já jsem čekal třeba, že řekne, že je původně z Itálie, nebo něco takového. Ludvíka, já nevím.
3: Já si myslím, že ale croissant vymyslel někdo jiný, ale...
1: Croissant? No já si myslím, že to bylo dřív.
2: Croissant? To byl určitě nějaký námořník, to je něco jako s hamburgerem. Nebo
1: hele, kluci, na to my se vlastně můžeme vykašlat, nám to může být jedno, protože dva body už máme, takže jsme vyhráli, takže klidně můžeme říct, že to je lež.
2: Já bych řekl, že tohle je takový úplně hloupý detail, že by to klidně mohla být lež.
1: Že jo?
3: Jo.
1: Taky si, to řekl dobře, já si taky myslím, že to je vlastně taková jakoby připravená naprostá ptákovina, na kterou jsme se měli jako primárně chytit.
2: Jo, úplný ortosan tohle.
1: Jo, přesně tak. Ale my jsme se nechytli.
0: U toho ti to nepřišlo jako lež.
1: Tak, takže je to lež.
0: No, dobře, no, píšu si prostě nepřipravovat si detaily.
1: Jo, kluci jste dobrý, jo.
0: Jo, croissant je, prosím vás, z Vídně.
1: Z Vídně?
0: Ne, nemá to s Francií vůbec nic
1: společného. Rakušáci, takže jo. Marie Antoine tady
2: Štrudl, tam přivedla. Štrudl měl pravdu, ty jo.
3: Jo, já jsem to právě nedávno jsem to někde čet.
1: Protože, počkej, já tady mám vysvětlení, protože Štrudl je z Vídně, že jo, tak tam byl v nějaký výloze, vedle něj byl croissant a Štrudl mi říká, kam jedeš, ty vole? A on říká, do Francie.
2: Bratránek, vole.
1: Tak čau, kluci, mějte se.
2: Čau.
3: Kamarád mi říká, a to je Štrudl.

0: na Radio Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá v regionech, no a tam začneme v Budějcích, protože tam se bourá, a to v ulici Matice Školské, což je takový docela jako hezký název pro ulici, no a zasekaná je tam taky ulice Na Dlouhý Louce, takže tam počítejte s nějakým tím zdržením, jinak region je aktuálně docela v pohodě.
1: Panečku, no a chceme podívat do Prahy, abychom zjistili, jestli to je v Praze v pohodě nebo není, tak hele, docela jo, nicméně takový ty klasický místa jsou na houby, to znamená od Pankráce na magistrále, vyjďte do Klony, takhle nás vás pustí, až když vedete do Legerky. Co se neho týče, tak bourá se na Vlzonce, bourá se taky ve Vršovicích v ulici Petrohradská. Jeden crash, který omezuje provoz, čekejte u Fashion Areny na jižní spojce. No a taky v Bubenickém tunelu je teďka v tuto chvíli docela jako závažný crash. Z kolon příjezd do Prahy po D8, potom celá jižní spojka, taky Průmyslová, Kbelská nebo třeba Poděbradská.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Pojďme.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice. It's okay, okay.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dneska pro vás máme CDčko. CDčko chce každý, CDčko je prostě jako věc, kterou máme všichni rádi. Rádi se na tu hudbu šáhneme, takže není důvod nezavolat dneska do hry jeden na jednoho. No a jaký to CDčko je?
2: Tak je to zbrusunová deska nového českého uskupení Brno Union. Ne, je to nová deska Prago Union, Nekorektum. Proč jsem si udělal legraci, všichni asi tušíte. Tahle ta deska je to první deska Prago Union, která vznikla v Brně, takže právě proto Brno Union. Je to krásný album, je to velmi zase liricky hezký album, Kato si dal záležet. A bylo super, když jsem říkal Kato, vždycky, když tě slyším, tak mám pocit, že slyším starýho dobrýho Kata a vždycky mám pocit, že to je taky jako ochlup dospělejší a on mi říká, no tak kdybych chtěl smažit hranolky v mekáči, tak prostě smažím hranolky v mekáči a nedělám prostě hudbu. A tím de facto odpověděl na to, proč se vlastně drží pořád takovou jako stejně dobrou a vysokou jako kvalitu hudby.
1: No to řekl hezky.
2: To řekl hezky, to řekl moc hezky. Ještě by se mohl naučit texty, ale tak to je druhá věc. Ale na druhou stranu znova říkám, že když jsem byl na tom křtu v Rigráčích společně s Márou z Čilu na Spinu, tak jsem si říkal, že i to čtení textu umí tak autenticky, že člověk má skoro pocit, že to k tomu koncertu patří.
1: Tak rozhodně dobrý, že se nepřeříkává u toho čtení.
2: Tak přesně tak, nepřeříkává. 210-32-30-30 startujeme zhruba za 2 minutky, tak si pojďte cinknout a pojďte porazit jeden druhýho.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: I dneska hrajeme o album Nekorektum kapely Prago Union. Já jsem jenom chtěl říct, že album nebo autorem toho přebalu krásného je Přemek Ponáhlý. To jsem jenom chtěl dodat, protože si myslím, že to jméno by mělo zaznít, protože Kato s ním spolupracuje na téměř všech deskách a ty přebaly jsou fakt jako moc hezký. Takže kdo se dneska popere v éteru Rádia Spin, když se u nás chlapy poperou, tak o album Nekorektum.
2: Tak jsi si našel cestu ke kabátům.
1: Nenašel, tak. Kdo je na lince číslo jedna, halo? Honza, že by?
3: Jo, tak to jsem já.
1: Ahoj, Honza. Tak, po kolikátý to je ten týden? Po třetí?
3: Po třetí.
1: Víš, co se říká v pohádkách? Do třetice všeho dobrýho.
3: No, uvidíme.
1: Takže zboříme pohádkový mýtus.
2: No, budeme držet palce, Honzo.
1: Tak, ale pozor. My proti tobě dneska postavíme
2: OG-ho.
1: Opravdu jako OG-ho, velký kalibr. Chlapa, který se nebojí. Chlapa, který se umí poprat, když jde do tvýho. Petr, jo!
4: Dobré ráno, kluci, jsem tady.
1: Tak čau. Petře, Honza je dneska v soutěži po třetí. Budeš na ně hodnej?
4: Jasný.
1: Tak jo, tak uvidíme.
2: On Petr nevypadá, on jako je vysoký prostě, já na něj koukám fakt jako, kdybych koukal tyhle na sluníčko.
4: Chlapci, ale... jenom jestli můžu, prosím vás, tak trošku nahlas, jo?
1: My nevysíláme pro starý, to nejde.
4: Dobrá.
1: To nejde, musíš jinou stanici, Country Radio. Tam ti zahrávají na banjo. Tak.
2: A budou na tebe křičet.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Tak, otázka číslo jedna. Alespoň dvě země, kde je úředním jazykem německý jazyk, ale
3: Honza.
1: Není to Německo. Honza, dobře, tak jo, tak Honzo, pojď.
3: Rakousko a Švýcarsko.
1: Rakousko a Švýcarsko. Honzo, zeptám se tě. Je to vlastně poprvé, co se ta situace stala. Jaký to je odpovědět správně?
2: Takže o kousek blíž k CDčku.
1: Ani nevím, jak se ti směje ten Bazilišek z Vršovic, vej. To je teda hustý. Tak, já mám s tebe radost, Honzo. To je prostě fakt, jako prožívám s tebou to napětí. Takže dobrý, otázka číslo dva.
2: V jaký zemi se nachází Big Ben?
4: Petr.
1: Petře.
4: Anglie?
1: No to není úplně přesně. Dominik to tady Honza. Má... Dominik to tady má napsaný jako Anglie, ale to je část toho státu. Tak ještě dáme šanci Petrovi, aby se opravil.
4: Já nevím.
1: Tak kde leží Anglie?
4: Nevím.
5: Nahoře.
1: Honzo.
3: Spojené království.
1: A to jsme chtěli slyšet.
4: Honza si
1: to schovával na potřetí. Ten říká, vytáhnu tady prostě všechny zbraně, takže Honza už má dva body. Tak, otázka číslo tři. Alespoň dva státy, který ležejí na Pyrenejském poloostrově.
3: Honzo.
2: Wow.
3: Itálie, dnesko.
1: Kde pak?
2: Trochu vedle.
1: Tak, ještě...
2: Trochu, 300 km. Trochu.
4: Já nevím.
1: No tak hele, já si myslím, že to můžeme dneska uzavřít. Tu otázku si necháme jako rezervní, protože... trošičku nám dělala problémky, tak proč bychom na ní nemohli vykoupat ještě někdy jindy někoho jiného? Každopádně jeden velký aplaus pro Honzu. Jo. Tak.
3: Díky.
1: Petře, jo. Petříčku, chlapče rozmilí, soutěžíme zase zítra jeden na jednoho na Spinu, jo?
4: A dobrý kluci, tak,
1: čau,
4: tak jo, čau.

0: Rádio Spin, 8 hodin, 48 minut, hezké dobré ráno, Roman a Dominik a před námi je také v tuhletu chvíli další mashup, takže my poprosíme naši kolegyňku Vikinku, která dorazila před okamžikem celá taková rozradostněná, taková prostě pozitivní, usměvavá, dneska v takovém letním outfitu, to je tam skutečně už tak pěkně?
1: Nádherně,
0: tak nádherně. To je skvělý. Tak uvidíme, jestli se ti nádherně povede i s dnešním mashupem, protože ten je potřeba odhalit celý a je potřeba taky přijít na to, co ty tři skladby spojuje. Dneska jsou tam skladby, protože Dominik...
1: Dneska je to tři v jednom, to je až u Jirky.
0: No.
1: To pušujete do umění tady.
0: Je to tak. Tak dneska to má
2: říkáme tomu jinak.
0: Zvláštní poselství. Tak jo, tak poslouchej. Tak co?
1: Slyšela jsem protivu.
0: Mm-hmm. Jakou písničku? Mm-hmm.
1: Já už zase nevím, já jsem teď řešila další dvě, já jsem měla roztěkanou mysl.
0: No tak protivu si slyšela správně.
3: No, já tam slyším od protivy 1997.
1: 500 litrů vína jsem rád. Jo.
0: Super.
1: Prime time. Od Majka Spirita.
2: Vicky už jenom poslední.
1: A pak tam bylo něco třetího a teď ještě mi to jednou pus.
0: Správně, to bylo. Ještě mi to jednou pus, prosím tě. Dobře.

0: takový to tu, du, du, du, du, du, no, já vím, no. Na. Počkat, já si musím hodit.
1: Musíš si hodit. Ne, to se neházím, my potřebujeme jít pracovat do ofisu. Po té, co to vysíláme.
0: Není to...
1: Nech to,
0: je to old school.
1: Správně. Tak poslouchej.
2: Hezky.
0: Já nevím, co to... Je to Hector nebo PSHčka?
1: Ne. Tak Michale, pojď mezi nás.
3: Tak dneska v mashupu je Mike Spirit Springtime a další bude India Beach a Zlatoko.
2: Yes.
4: Tak ale už jsem myslel, že to tam někde vyšťůráš.
1: Takže, a teď Vicky poslouchej, jo. Nehraň si s těma sluchátkama, nerozčuluj mě teďka.
0: Mě se zničili,
1: dobře. No, bych
4: si každý s ničím hrajím, a tady mám zase tuhle tu blbost.
1: Tak, přesně, já se nehraju s ničím. Tak, Mike Spirit Primetime protiva 1997, Indy Avič a Zlatokop. Tak by mě zajímalo, co tyhle ty triky spojuje, řekne nám to slečna Vicky, 3, 2, 1, teď.
0: To jsou různé fáze života.
1: Dobře, kromě jiného, jaká tam je vazba na Radio Spin, slečno Hrachovcová?
0: Ano, všechny tři spojuje, že jsou v top stovce.
1: Skvělý.
4: Tak se nezeptal, mě jsi se zeptal tak blbě.
1: Tak, dámy a pánové, my jsme včera měli večírek Radio Spin a přišel za mnou Viktor, DJ Devkom, a říká, Romane, mám na tebe klíčovou prosbu, velkou otázku. Je potřeba, aby tady u toho byla Vicky, tak jsem si říkal, pro pána Jana, co se na mě chystá. Viktor přišel, obejmul mě, Vicky přišla, obejmula mě a hrála. Viktor zapnul tady tuhle tu hudbu, ona teďka trošičku jako chrastí, že to je pro vás nekomfortní, já to chápu. A Vicky říká, Romane, já bych si strašně přála na Spinu věštit.
0: Ano.
1: Tak hele, Vikčo, my ti teďka dáme jednu písničku.
0: Ano.
1: A pak nám vyvěštíš, jaký bude pro Dominika den a jaký bude den
0: pro mě. Takhle to nefunguje, pánové, jo? Tak máme nějaký pravidla.
1: Počkej.
0: Co se týče jako věštění, já k tomu nemám svoje karty. A já vám tady nebudu věštit z čeho, z ruky?
1: No tak to v tom případě nemůžeš věštit.
0: No tak to pánové, takhle to nefunguje teda. To se už jenom
5: Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Vidíte sliby chyby, někomu prostě umožníte věštit v éteru Rádia Spin a on tu příležitost nevyužije, takže uvidíme, jestli ještě někdy takováhle prostě šance bude. Každopádně z naší starý čarodějnice děláme zpátky. Vicky, ahoj.
1: No ahoj.
0: No ahoj. Tak co, jak jste ještě pokračovali včera večer? A jak se ti líbilo to místo, které jsme ti ukázali?
1: To bylo krásný. Já musím říct, že na Vítkově se moc nepohybuju. Je to trošku mimo můj hud, ale je to tam moc hezký. Není to... Když chci něco, tak jdu do Kobylis a tak. Není to můj hud.
0: Ne, ale bylo to krásný.
1: Ale bylo to moc hezký. Jo, jo. Fakt se mi tam líbilo, byla tam krásná atmoška. Hrála nám k tomu taková samba, ke latinské rytmy nám k tomu hrály a tančili nám k tomu čaču takovou nějakou.
0: Pak jsme všichni krásně zmokli.
1: To bylo taky super.
0: Část týmu Rádia Spin měla lepší náladu než ostatní část týmu.
1: A tak, no.
0: Někdo byl prostě v pohodě a tak dál. Bylo to dobrý, bylo to skvělý. Rád jsem vás tam všechny viděl. Bylo to fakt jako moc hezký, užili jsme si to. Nicméně, Vikčo, chci se zeptat na zásadní otázku.
1: Ano.
0: Můžu se tě zeptat?
1: No.
0: Co budeme dneska pěstovat?
1: Dneska se ještě vrátíme do těch pohádkových postav a čarodějnice, tak protože Shrek 5 vydali svůj novej trailer a svůj první oficiální trailer, takže se na to rozhodně podíváme, poslechneme si, co se tam děje, no pořešíme samozřejmě tu animaci, no a potom taky Smek vydal novej videoklip k Bambi.
0: Slyšeli jsme ve zprávách dneska.
1: Takže,
0: říkala Julie, takže jestli chceš na někoho křičet, tak křič na Julie.
1: Julie! Teďka... tak to probereme.
0: Ale to určitě budeš mít odrobnosti.
1: A taky, že bude na festiáku teďkon v nejbližší době, tak kde ho můžeme vidět.
0: No tak jo, tak jo.
1: A nejen jeho.
0: Tak dobrý. Takže my se s váma s Dominikem rozloučíme, popřejmě vám hezkou středu, ať si užijete, bude krásně teplo, zítra taky bude teplo, pozítří bude ještě víc teplo, v sobotu bude ještě víc než víc teplo a v neděli bude ještě víc než nejvíc teplo a až do úterka bude takhle prostě letně. To bude skvělý.
1: To je hezký.
2: Že po dlouhý době se doma odkecal počasí.
0: Jo.
2: Po 14 dnech prší.
0: To se moc krát nestane. Tak jo, užijte si středu, mějte se hezky.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Čau, tady Pio a
5: Vorion.
6: Jsem tě pozval na mě na 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
5: V Praze, v Pradlické kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
6: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
5: Voda taky je dead.
3: Podporuje Radio Spin.
7: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
8: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
9: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
8: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
9: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: skvělý ran jako Celes Buckingham.
1: Rádio Spin, to nejlepší rádio.
2: Rádio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. Už máme momentálně středu 17. června. No a já tě tady vítám teďkon v našem komunikátoru. No a první, co tady musíme vyřešit, je samozřejmě naše top stovka největších CZSK hitů všech dob, do který se hlasuje až do dnešní neděle, takže každý den máš 3 hlasy. Připomínám, rozhodně nezapomeň hlasovat právě pro ty svoje favority. No a já jsem se rozhodla, že dneska to samozřejmě rozjedu ve velkým, takže já už jsem teďkon na apce Rádia Spin, dole na liště mám novinky, na to klikám. Tak, teď tady mám články, takže článek 100 největších hitů všech dob, klikám, dole je napsáno klikni sem, klikám sem, tak a jsme tady, tak. Už mám před sebou celý žebříček a dneska jsem si řekla, že podpořím Smekvana, protože o Smekvanovi se dneska ještě budeme bavit, a to kvůli jeho nově vydanému videoklipu k tracku Wemby. Každopádně mám tady jeho první track, který dávám, a nejsem jediná, kdo určitě dává hlas, i Venca.
1: Čau, tak já si myslím, že do nominace by to mohl být od Smeka Meskal.
0: Tak Meskala, bod jeden.
2: A furt vylejzáme ven, když je temné. Čestí rapeři nemůžou vstát se mne.
0: Takže tahle jízda, potom máme dalšího, Matěje.
3: Ahoj, tady Matěj. Chtěl bych nominovat Rockyho od Smeka.
0: A já s tebou souhlasím.
4: Červen 86, narodil se malej Smek. Žádný 666, ale ani ten na něho nej svatoušek.
0: Prostě za mě ten track je úplně skvělý, opravdu jako Smek tam mluví o sobě, o svém dětství, jak ho vlastně, jak se z něj stal ten Smek One, a za mě je totální pečka. Takže souhlasím, Matěj, a doufám, že se objeví totálně na špici. No a potom já říkám, že nesmí chybět Smek One, Tancuj.
5: Bav se, krankuj, jako bys byl v Atlantě, dankuj, jako bys hrál basket, pokuj,
0: jako bys... Jako tohleto je můj třetí hlas za dnešní hlasování, no a já doufám, že zrovna track Tancuj se objeví jako úplně první v tom žebříčku 100 největších CZSK hitů všech dob, tak jsem zvědavá, jestli mi to vyjde. Každopádně je to samozřejmě spinere i na tobě, takže doufám, že už si dneska zahlasoval, případně, že si hlasoval teď se mnou, anebo že se na to dneska ještě budeš chystat. Jinak, teď už nás samozřejmě čeká komunikátor jako takovej, to znamená, že tracky jsou teď podle tebe 210, 32, 30, 30, anebo posílej hlasovky, protože už za 3 tracky si dáme pořádnej track, a to podle jednoho ze spinnerů. No a já jsem si řekla, že teď tam dám podle mě ten výherní song top stovky CZSK hitů všech dob. Já doufám, to je můj tip, bude to Smek One, Tancuj.

0: bys byl punker.
1: Moje jméno je Smack. Vždyť se vám mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, okej? Okay? Já miluju muziku, miluju, okej? Okay. Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a prvním, kdo se mi dovolal, je Vašek. Čau, Vašku!
2: Čau, Vicky! Unavená,
1: ahoj! Ahoj! Taková ahoj. Prostě, ale víš co, jenom lehce, jak jsem říkala, prostě kafičko a potom prostě všichni spineři a vy mě úplně nabíjíte vždycky, takže já už úplně cítím, jak energie stoupá do hvězdných výšin. Co ty, Vašku, co tvoje energie dneska? Takže pecka, takže Vašku, ty evidentně prostě jedeš dneska na dobrý vlně, tak máme středu, jako vždycky vlastně, že jo?
2: Ano.
1: Takže totál paráda. No a Vašku, tak prosím tě, ty jsi říkal, že prý jsi jeden ze zájemců tady po tom ověštění z karet.
2: No jasný, Vicky, musíš se z karty a prostě mi věřit, no.
1: Tak...
2: Bohužel to dneska nevyšlo, ale těším se na to, až Vicky se stane aspoň jednou cigánka.
1: Hele, víš co, já prostě jenom chci říct, že opravdu jako umění věštit z karet je umění a člověk jako se musí hodně, jako hodně dovzdělat podle mě na tohle, jo? To je takový moje EZO okénko tady, ale opravdu je to velmi těžká disciplína, ale já si sem ty karty vezmu a ten, kdo mi potom zavolá, tak já mu něco vyvěštím.
2: Jak ten směr, ne?
1: A to by je samozřejmě, Vašku, no tak když mi někdo zavolá, Vašek, až mi zavolá, já mu vyvěštím, takže máme se na co těšit. Vašku, ale jsi třeba jako připraven na to, že do toho éteru jako půjdou nějaký jako pravdy?
2: Pane, je připravené. Jsi
1: tady, prostě ready.
2: Čistá pravda, čistá dobře. Pravda. Ty... jsem čistý až po uši.
1: Tak dobře. Ty jsi čistý, jsi připravený na čistý pravdy. To jsem ráda, Vašku, že jsi vzal dneska nový tričko a... Prosím tě, co si necháme zahrát?
2: No tak, když Vicky je v tom primu, tak prime time pro Vicky.
1: Oh.
2: Má před sebou zkoušky a musí to dát, takže Vicky,
1: Díky moc, Vašku, ale tak já ti přeju krásný den, ať se daří. No a jdeme si to pustit toho Majka. Čau.
2: Čau.
1: Ahoj, Radio Spin. Prime.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici, tady nám poskakuje D5 na příjezdu do Prahy, čekej tady 5 minut navíc. No a pozor na D8 v okolí Vraškova na 25. až 17. kilometru ve směru na Prahu jsou práce na silnici, to znamená, že teď je tam taky kolem 10 minut navíc. No a práce budou probíhat až do 4. července. Je tam zúžená vozovka, takže určitě si tam dej taky nějakou časovou rezervu. A teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na křižovatce ulic Petrohradská a Vršovická, no a potom máme taky nehodu v ulici Liberecká, na Kobyliském náměstí, v ulici k Barandovu, na Černokostelecký, no a až 16 minut si počkáš na Nuseláku směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Mládí jsem si říkal, že mi město spí, nikdo nevidí ty příběhy, co prostupujou zdí. Odráží se od lidí, občas zlejch, občas nevinných. Duše města ta je v dlaních jako sníh. Když jsem jinde, vím, že sever pulzuje mi tělem. Jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnou šit. Zavřel oči sníh, že bude líp.

0: Vicky, tady s tebou triky na přání, no a já už tady mám teďka hlasovku, a to od Flíčka.
1: Ahoj Vicky, zdravím všechny spinnery a chtěl bych nechat zahrát písničku od Viktora Šína Strach pro kamaráda Rika, co mě zaměstnal do servisu, když to všechno nešlo tak, jak mělo. Díky moc a mějte se hezky.
0: Díky za hlasovku, musím říct teda Rikovi velký shoutout a celkově v tom případě to zní, že opravdu... Flíčku, nejseš ty náhodou Buka? Protože tam je, že jo, takový to kámoš mě zaměstná do servisu, dej mi tu nazouvačku. Tak díky, že jsi dal vědět. Zdravím Erika, zdravím vás do servisu a pouštím Buku, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, no a v příští hoďce samozřejmě kromě komunikátoru, kde ti budu plnit tvoje přání hudební, tak se podíváme za Shrekem, protože Shrek je samozřejmě obrovský fenomén, Shreka znají podle mě všichni, tohle z toho zlobra z bažiny podle mě miluje celý svět, no a teď už máme oficiálně venku trailer na pátý film, takže víc podrobností ti rozhodně prozradím už za chvilku. A teďkon jedna ještě moje velmi oblíbená chvilka a to je první díl a křoví.
1: Smiř se s tím, zabloudili jsme. To je hloupost, dodržovali jsme přesně královy pokyny. Co tož bleptal, běžte do nejhlubší části lesa.
2: Jo.
1: S rozivými stromy a děsivými větvemi.
2: Souhlasí.
1: A tohle křoví vypadá jak Halina Pavlovská.
2: Prošli jsme kolem už nejmín třikrát.
1: Hele, to ty jsi nechtěl stavět a ptát se na cestu.
0: Mě prostě strašně baví ta dynamika téhle ústřední dvojice. To je prostě... Já se bavím. A hlavně, popravdě, kdybych se měla přirovnat k tomu, kdo jsem ze Shreka, tak jsem stoprocentně oslík. A kdy už tam budem? Tak určitě neváhej a dej mi prosím tě vědět, kam by si se zařadil v tomhle pohádkovém světě, ke komu se tak jako přirovnáváš. Cítíš se být Shrekem, Fionou nebo kocourem v botách? Protože já mám opravdu jasno. Ukecanej oslík, stoprocentně. No a teď už počasí. No tak když se na to podívám, tak momentálně máme v Praze nějakých 19 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky až 22. A když se podívám na odpoledne, tak maxima jsou na 25, s tím, že čekají, že občasně budou přeháníky. Takže deštník sebou, určitě je to dobrá volba. Já jsem to včera podcenila a zmokla jsem jak slepice. Rádio Spin.
3: Spin Rádio.
4: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Štrouf.
1: Bonjour, bonjour, tady Vicky, Radio Spin, no a teď si samozřejmě tady dáme info toho novýho Shreka, pátý díl, vyšel nám totiž ofiko, první trailer, pojďme si ho poslechnout.
2: Bylo nebylo. Jeden odporný zlobr a jeden otravný oslík vyrazili na cestu do města za sedmero horami a sedmero řekami.
3: Ježkovi oči, už se to blíží. Víte, co teď přijde? Musím do posilky, nabušit si picáky a záda, zpevnit břišáky a pěkně si tyrýsovat prdelku.
4: Ne, na to zapomeň.
3: Takže chceš říct, že Shrek a osel zase vyrážejí?
4: Ne, neříkej to.
3: Shrek a osel a starší přátelé na další dobrodružné výpravě. Tak to je malé.
1: Já už tam baví jenom to jeho oslíkovo. Tak to je malér. A u toho je tam a vypadá jako ovce. Já si myslím, že tohle to bude zase totální úlet a myslím si, že tohle to rozhodně chceme. Co je teda jediná špatná zpráva je to, že premiéra nás čeká až příští léto, takže opravdu studio nás týzuje už rok dopředu, protože teď koukám, že ofiko premiéra má být 30. června roku 2027. Ale víš co? Aspoň se můžeme těšit z toho, že vypadá to na další velký nářez, jako co si budem. Shrek je opravdu popkulturní fenomén, známe ho všichni a doprovází nás už od roku 2001. Takže to znamená, že Shrek začal předtím, než jsem se vlastně narodila, doprovázel mě celý dětství a teď už spolu teda trávíme tu dospělost. A musím se přiznat, že vždycky, když se vrátím k těm starším dílům, tak si znova a znova uvědomuju, kolik je tam jako těch inside jokeů, kolik je tam těch skrytých vtípků a různých odkazů, které opravdu nejsou čistě jenom pro děti. Takže myslím si, že opravdu v těchto filmech si najde každý svoje. Je to podle mě takový ten jako top film toho rodinného žánru, žánru rodinného filmu, kde si každý najde to svoje. No a mě by teďkon zajímalo, jako kdo právě z filmů Shreka se ty cítíš být. Doufám, že jsem to řekla jasně a pochopitelně. No jednoduše, já se cítím být oslíkem. No a myslím si, že je to úplně jasný. Teď, když mě tady slyšíš mluvit, tak se cítím být takovej osel. A někdy jsem docela otravná právě i při cestách, jako právě oslík v druhém díle. Právě v druhém díle, když se chystali do království. Takže mě by teďkon zajímalo, jako jaká postavička ze Shreka se cítíš být ty? A případně, jestli máš nějakou svoji oblíbenou scénku, pojďme to tady trochu šrekovsky rozjet, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou a samozřejmě tracky na přání a v téhle hodině řešíme Šreka. A už tady mám na drátě Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Čau Vicky.
0: Čau, čau. Tak prosím tě, co ty a Šrek? Kdy jsi ho viděl naposled?
1: Ty brud, jak jsem malej, třeba v 10.
0: Jo, a takže řekl bys si, že Šrek byl tvoje dětství?
1: Moje dětství bylo Teletubbies třeba, ale...
0: Okay. To chápu, tak to moje taky. Tu máme stejně. Ale jako v tom smyslu tom filmovém, tak Teletubbies byly seriál, že jo?
1: Jo, tak Šrek tady patří, že jo?
0: No a koukal jsi na to potom už i jako dospělej, protože jestli ne, tak to doporučuji. To ti ještě úplně otevře jiný obzory.
1: Nekoukal, ale večer kouknu.
0: Tak to doporučuji. No, máš nějaký třeba oblíbený díl?
1: Já jsem viděl jenom ten první díl, tak nedokážu říct, ani kolik těch dílů je, takže...
0: Tak v tom případě nech se podat, já říkám, je jich teď nám vyjde pátej.
1: Ježiš, tak to jsem prospal trošku.
0: No tak to... To se byla jako šípková růženka, která tam mimo jiné se taky objevuje v jednom z těch dílů, takže je to podle mě nějaká taková ta karate růženka, jo.
1: Jo, takže... to byl vědíčce, ne, jak tam budil Šrek.
0: Ano, to budila, to nebyla šípková růženka, ale taky jakoby zrovna spala, jakoby. No dobře, víš co, Vojto, nebudem do toho zabrušovat, ale věřím, že si určitě pamatuješ charaktery těch postav, tak by mě zajímalo, k jaký z nich by si se přirovnal.
1: K Oslíkovi,
0: je to jasný. No tak počkej, na to tady máme dokonce i ukázku.
2: Už tam budem?
3: Ne.
2: Už tam budem?
4: Ještě ne.
1: Ale to jsem úplně celý já, protože zrovna jsem na D1 na cestě do Prahy, takže si to budu říkat celou cestu.
0: Celou dobu?
3: Ne.
0: Už tam budem, ne.
2: Tam. Budem?
3: Jo. Vážně? Ne. Budem.
0: Takže úplně chápu. Takže takhle se taky jako vezeš a ptáš se. To je tvoje cesta do Prahy.
1: Tak.
0: Totálně cením. Moje taky vždycky. Jakákoliv cesta na, jako na dovolenou spíš.
1: No, už tam bude. Od Prahy, takže konečně pak budu doma, tak to
0: Tak dobře, tak prosím tě, díky moc, že jsi dal vědět, že se cítíš jako oslík, souzním. A teď co si necháme zahrát?
1: Dáme tam Kouďa, prosím, a už něco jsme vybrali, ale dáme tam Kouďa.
0: Jenom ať nesním bude.
1: Ano, přesně.
0: Super, a pro koho hrajem?
1: Pro všechny oslíky.
0: Tak pro všechny oslíky. Otřesme se. Rádio Spin. Ahoj.
1: Čau.

Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostravy. Je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

Hrávka ostravského rapu Pitbo. To je Sergej B. Po celou sobotu a neděli. Na rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, no a my spolu tady teďkon řešíme Shreka. No a já už tady mám štrůdla a já jsem se ptala všech spinnerů a ptám se ještě stále tebe, jako jaká postavička ze Shreka se cítíš bejt? No tak štrůdle?
1: Já jsem jasný oslík. Furt melu takový hovadiny, jako.
0: Třeba šel bys na to do kina, nebo si počkáš, až to bude v telce?
1: Jako, no, jak přemýšlím, jako, to jsme teď začali chodit do kina, takže možná jo, no.
0: Hezky, okej. Okay. Tak cením, rozhodně doporučuji napsat si do diáře rok 2027, protože ten bude podle mě přelomovým, a to právě díky premiéře 5. dílu Shreka, toho filmu. No a víte co, já tady mám ještě jeden svůj oblíbený moment oslíka, se kterým já právě souzním a říkám si, on tam fakt mele prostě.
2: Koukni se, kdo může bydlet na tak děsném místě?
3: Já, tohle je můj domov.
2: O, jak rozkošný, nádherný jsi, šikulka. Zařídil jsi to tu pěkně na ten malej rozpočet. Líbí se mi ten šutr. Je to moc nobl šutr.
0: Je to moc noble shooter. To je opravdu já, když se dostanu do situace, kdy něco zhejtím a pak mi člověk řekne, jo, ale to jsem prostě vyrobila já. A já jsem jako, o, jejda, tak tomu říkám expresivní umíčko. Ano, ano, je to opravdu nádhera. No prostě, někdy jsme všichni jako oslík a dřív mluvíme, než myslíme. A proto si myslím, že je nám právě oslík tak sympatický. Nebo minimálně mě. No tak rozhodně dávej vědět, jako kdo se cítíš bejt ty. Já ti teď řeknu dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče nějakých novinek, tak momentálně v Praze máme stále zasekaný Nuselák, takže čekej tady rozhodně se zdržením až kolem 10 minut směrem do centra. Jinak co se týče nějakých nových nehod, tak momentálně nic většího nevidím. To znamená, že se přesunu ještě, no nic, naopak všechny vlastně nehody ubyly, takže teď už se nemusíš v Praze ničeho moc obávat, kromě rušního provozu, protože třeba Pražský okruh máme kolem 5 minut zdržení a to kolem D5, no a potom samozřejmě úplně v centru máme na Wilsonově 8 minutek navíc. Jinak regiony jsou momentálně v pohodě a dálnice by taky neměly mít nic nového. Kdyby náhodou něco, tak rozhodně dávej vědět, a to na čísle 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
4: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Radio Spin a Vicky tady s tebou, samozřejmě pokračujeme dál, máme tady tracky na přání, máme tady, hele, všechno, všechno bude, všechno je a já tady mám momentálně Honzu, já doufám, že to tady mám správně, Honzu a Lucku, zkusíme, ve Šrekovi. No, tak to není Lucka a Honza, ale určitě se k ním dojdem. Normálně mě se to tady teďkon trošičku ztratili, tak doufám, že už jsou to oni. Ano, já jsem se ptala totiž Lucky a Honzi, kteří jsou teďkon na cestě, kdo jsou oni dva.
1: Tak rozhodně Šrek a Fiona.
0: To je nádherný. A vy jste teďkon v tom kočáře, máte s sebou i oslíka? Kam jedete? Už tam
1: jedeme, budete? Za chvilku už tam budem, pravda. Už jsme na cestě.
0: A už? Už tam budem?
1: Už tam budem.
0: Tak dobrý. No tak skvělý, já se vám můžu pustit na cestu.
1: Pust nám dobrý den od Refiu a já jsem tady zandala řidičák, takže vrať se jim řidičský oprávnění, takže se jedu pro kartičku.
0: No tak gratuluju, Lučko, gratuluju.
1: Děkuju.
0: A teď je otázka, kdo řídí?
1: Řídí Honza ještě.
0: Kontrolní otázka za 10 bludišťáků. Tak výborně. Tak jo, bude to tam. Díky moc, ale mějte se krásně a gratuluju, oslavujte.
1: Děkuju. Děkuju.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě, tyjo, sešlo se toho tolik těch hlasovek ohledně toho, jako kdo se cítíš být jako Shrek, že myslím si, že ještě v příští hoďce udělám takovou finální kompilaci. Každopádně mám tady teďkon jednoho speciálního hosta a tím je...
1: Ahoj Vicky, tady Pinokio, chtěl jsem ti říct pravdu. No, určitě víme, kde je Shrek, ale nevím, kde je Shrek. Možná Shrek je tady, ale teoreticky může být úplně někde jinde Shrek, těžko říct.
0: Mašku, mě z toho mě zaskočilo. Pečka, já jsem opravdu nadšená a doufám, že v pátém díle už máš podepsanou smlouvu a budeš v oficiálním českém dabingu. Já tě nominuju. No a máme tady dalšího. A tentokrát se ozval Gumič.
2: No hele, to já mám doma drahou polovičku a já říkám perničku právě, víš, jako ze Shreka. Je něco jako cute, chápeš?
0: Je takhle.
2: Takže chápu. Ona je moje cute, tyjo, takže jí takhle posílám perničky, říkám jí perničku.
0: Kdo ty
2: ne,
0: se cítíš?
2: Já jsem Shrek už od jak živa, ještě než to natočili, takže ona je to v pohodě, hele.
0: A jaký?
2: No Lečkej. Jasně, ten zelený smradlavej, to jsem já.
0: To je výborný. Gumič a jeho láska k perníčkům, takže zdravím do Pardubic. Pardubická láska, teď si dáme počasí. Koukáme na to a máme momentálně nějakých nádherných 19 stupňů Celsia v Praze, polojasno ve zbytku republiky až 23, dnešní maxima na 25 a čekej, že budou občasné přehánky. Ne v Praze, ale ve zbytku republiky, takže určitě deštníky sebou.
3: Spin Radio.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď

nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdem zasu v klidu, si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže, se zabydli.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď tady doděláváme vlastně naše téma, kterým je Shrek, protože Shrek je prostě nejlepší. No a já jsem se tě ptala, jako jaká postava ze Shreka se cítíš být? No a mám tady vzkaz od Michala.
1: Ahoj Vicky, tak já se cítím určitě jak Fiona, protože jsem mílu milovnej a miluju všechno, ale když mě někdo naštve, tak dokážu způsobit válku kvůli prdu. Ale Lonka, to je jasný princ Krasoň, moje manželka. To ani jinak nejde. Tak se měj hezky, ahoj.
0: Tak vy jste vlastně v tom případě ta dvojice, jak si to tak princ Krasoň tehdy představoval s tou Fionou a nakonec byla teda Fiona se Shrekem, tak jsem ráda, že vy jste vlastně našli alternativní konec tohohle příběhu. Díky moc a mám tady ještě vzkaz od Petra. Tak Petře, co ty? Kdo bys byl? Wow, můžeme hádat? A takže nejradši
2: počkej,
0: máš
2: tady. Hele, já asi ten oslík.
0: Taky si myslíš, že se podobáš oslíkovi.
2: Jako já tohle to mám strašně rád.
0: A takže nejradši máš jaký, ten druhý díl?
2: Asi jo, no. Na ten pátý díl se těším, až to bude do kina, klidně na co půjdu do kina.
0: To je super, takže bude tam vlastně Petr a spousta malých dráčků, protože Petr se mi tady i ještě svěřil, jaký díl, nebo respektive jaký scény má nejradši.
2: A pak se mi tam líbí, jak má oslík ty oslíčata s tím drakem. Dračice, jak má ty lítací oslíky.
0: Ano, ano, ano.
2: To je taky pecka, tyhle.
0: No to je totální pecka, každopádně víš co, ten začátek toho vztahu, to nebyla žádná růžová pohádka, protože dračice chtěla oslíka v prvním díle sežrat a takhle vypadalo jejich první setkání. Poslechni si.
3: Babičko, proč máš tak velké zuby? Bílý jako perličky. To těch si říká každý tvý jídlo, ale ten zářivý úsměv je díky pravidelnému čištění a ta úžasná mentolová svěžest. A víš co ještě? Víš co ještě? Ty jsi... Ty dračice? Teda, jistě, že jsi dračice, vyzařuje z tebe ženská krása a půvab tobě vlastní. Máš něco do sebe? Co je? Co je? Spadlo ti něco do oka?
0: Wow. A já bych řekla, že opravdu z téhle modelové situace vyplývá, že za prvé komunikuj, nebo tě partnerka sežere. Za druhý, dentální hygiena je základem vztahu. A za třetí, dračice si vždycky vezme, co chce. No tak pamatujme tady na našeho Shreka a jedeme dál. Radio Spin, dík.

0: Komunikátor na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a samozřejmě tracky na přání. No a já už tady mám jedno přání od Michala. Tak prosím tě, Michale, co to bude?
2: Já, Vicky, já bych tě poprosil zahrát Indyho a Viče Zlatokop a bude to pro všechny, co dneska v práci kopou zlato. Jo.
1: Oh.

0: Tady Vicky Radio Spin, no a já tady mám pro tebe připomínku toho, co jsme prožili společně včera, protože včera bylo úterý, to znamená, že Spin komisař rep Maty samozřejmě vyjel do ulic naší republiky, no a tentokrát si to frčel do Pardubic, ale v Pardubicích mu koně utekly, takzvaně spinera tam nenašel, no a tak se rozhodl, že půjde zkontrolovat Tomáše, a to do Jaroměře. Jak to celý dopadlo? Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
1: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
0: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
1: Jasný, slyšel jsem. Jsem očekával, že to budu já.
0: Co vlastně říkáš na výhru?
1: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
0: No a jaký byly pocity?
1: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Tak to je super, já ještě jednou gratuluju a říkám, že spinere, pokud chceš taky, aby tě Maty zkontroloval, no a samozřejmě v případě toho, že nás tady pozorně a bedlivě posloucháš, tak aby si dostal od nás tajgry a taky skvělý tričko, tak mám tady pro tebe rozhodně tip program@radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a adresu, kde Radio Spin posloucháš. No a Maty možná přijede právě pro tebe. No a jak vidíš, Maty jezdí opravdu po celé republice, takže neváhej a ozývej se. A teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni, a to v ulici Na náměstí Míru, a potom taky v Hradci Králové, a to v ulici Březhradská. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 192. kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Brna a Starýho Lískovce. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme nehodu v ulici Pražská, no a potom taky na Dobříšský směrem na Barrandov. Je tady neprůjezdný levý pruh, no a pozor, vypadá to, že je tady stojící dodávka. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce.
4: Nově to vysíláme na 90 FM.
2: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Bobin. Vicky tady s tebou, Tracky na přání, no a teďkon tady mám už Ondřeje na drátě. Čau, Ondřej.
1: Ahoj, Vicky, ahoj, ahoj.
0: Čau, čau, čau. Tak prosím tě, jak ty se dneska máš? Jak to zatím jde? Jak dupou králíci?
1: Hele, dupou a žijou. Ještě nejsou na pekáči a já se vám krásně, mám asi už jenom 900 kiláčů před sebou, takže je to dobrý.
0: Počkej, cože, kolik před sebou čeho?
1: 900 kilometrů.
0: 900 kilometrů před sebou?
1: Před sebou, no.
0: To je šílený, kam jedeš? To už není po České republice, ne?
1: Tolik dálnic nemáme, Vicky.
0: No právě.
1: Nejde. Nejedu do Francie, pod Mont Blanc.
0: Wow. Tyjo, no tak šťastnou cestu. Kde seš teďka? Odkud se ozýváš?
1: Mířany, krásný jsem na benzínce, ale je to tady nádherný, není tady vůbec nic.
0: Počkej, v Mířanech?
1: Jo.
0: Takže zatím ještě v Česku, ale míříš do Francie.
1: No, proto těch 900 před sebou, no.
0: Jo, takhle a já už jsem chtěla říkat, řekni nám, jsou kolem tebe hory a skáčou tam kamzíci, už jsi v Alpách a ty na benzínce v Mířanech.
1: Hnus. A pole a plzeňský kraj, no. Ale,
0: a tak proč ne, že jo? Tak už jsi ale hlavně navýletovaný a to tam jedeš pracovně, anebo užít si dovču?
1: Jo, prosím tě, já mám reklamku a mám tam kšef pro najítí, takže tam jedu instalovat nějaký stojan, člověče.
0: Wow, OK. No tak to musí být super, ne? To je vlastně jako práce, ale zároveň trochu dovolenka, ne?
1: Hele, kdybych měl víc času, tak určitě. Na Mont Blanc se dá dostat kabinou, že ani nemusím mít cestiny. Mm-hmm. Takže byl by to krásný výlet, ale já balím, jak se zítra zmrzkám, takže balím kufry a jdu zpátky.
0: Ty bláho. No tak doufám, že příště teda to vezmeš i na Mont Blanc. Tak blízko a přitom tak daleko vlastně budeš.
1: Hele, určitě. Já to tady půjdu asi za měsíc, za dva zase všechno zbořit, to, co jsem jim tam postavil. Takže určitě vemu lepší polovičku a budeme se tam podívat.
0: No tak paráda, tak to máte skvělý plány, to vám moc přeju. A takzvaně říkám bonjourné, au revoir. A co si necháš zahrát na cestu?
1: Prosím tě, bude to jeden DJ Haskal.
0: Ano.
1: A co jsme vybrali? Holiday. Jo,
0: ano, to je vlastně takový jako tematický. Sice jedeš pracovně, ale vypadá to jako kdyby si jel na dovču.
1: Tím, ale že to je až tam. Když si to umíš udělat, tak každý den je holiday, ne? To.
0: Přesně tak. Tak let's go! Ahoj! Bonjourné! Radio Spin!
1: Čau, čau!
0: Radio!

0: Posloucháš Radio Spin, za chviličku před náma už poslední hoďka komunikátorů, kde si ještě můžeš nechat zahrát song podle sebe, takže rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30, anebo znáš to, poslat mi hlasovku. No a co probereme? Probereme novej klip Smeka. Smek One vydal novej videoklip, a to k jeho tracku Vemby. No a zároveň si taky můžeme říct, kde už jeho a další skvělý repery můžeme vidět naživo, a to už tuhle sobotu. Takže rozhodně program na příští hoďku ještě nabitej. Teď ještě počasí. Venku máme momentálně kolem 20 stupňů Celsia, dnešní maximáž na 25, čekej zataženo. No a místy dokonce i přehánky. Zítra bude až 29, ale bude taky pršet. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Čau, tady Pio a
5: Vorion.
6: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
5: V Praze, v Pradlické kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
6: Punk is Dead.
7: Punk is Dead.
5: Voda taky je dead.
8: Podporuje Radio Spin.
9: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
10: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
11: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
10: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
11: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Poslední hoďka komunikátorů před náma. No a já už tady pro tebe mám teďkon tu slibovanou novinku. Smack One vydal nový videoklip k jeho drum and bass tracku Wemby. Určitě už znáš, slyšel jsi?

jako podsta drum and bassový hudbě, já to fakt cením a doporučuji podívat se na celý videoklip, protože právě o něm ti teďkon jdu říct ještě o něco víc. Představ si, tohleto je song, který najdeš na jeho nejnovějším albu Smack One, doufám, že už si ho slyšel celý, pokud ne, doporučuju. No a odkazuje na basketbalistu Viktora Webaniamu. Tak nejde o klasický videoklip, by the way, ale je to takový spíš dokument, jo, kde prostě je Smack s kámošema a oslavuje život. Jako vizuál je podle mě podmanivej a to fakt kvůli pěkným scénériím, protože oni jsou v horském hotelu. No a já si myslím, že je to dokonce v peci pod Sněžkou. Ale jako nechci kecat, já vždycky někam přijdu a jsem jako jo, tady to znám, to je určitě, to jsou určitě Krkonoše a pak je někdo, ne, Vicky, to je Šumava. Tak podívej se prosím tě na ten track taky a dej mi vědět, jestli je to fakt pec pod Sněžkou, protože já si fakt myslím, že oni tam koukají z balkónu. A že vím, že to parkoviště znám, na který tam koukají. Tak prosím tě, dej mi vědět a potvrď mi to, anebo mi to vyvrať. Buď když tak bořič mýtů. Každopádně Smack nás teda vzal na tohle z toho horského hotelu, kde si to rozhodně užívá a má tam party s přáteli z Anglie, z Česka, protože on že spolupracuje i s tou britskou scénou. No a mě bavilo nakouknout jim do kuchyňky, a.k.a. spíš do takového obýváku prezidentského apartma. Cool. Tak taky Smack je king, že jo? No a to bylo chvilku nahrávacím chvilku hernou, prostě kluci tam hráli beer pong, byla fakt zábava. No a já fakt cením tohle poselství. Jednoduše, chci si užívat a žiju, jak se dá. A hlavně, jsem v kontaktu s přáteli a prostě spolu máme good life. Tak tohle cením a let's go, jedeme dál, Radio Spin.

od 7 ráno. Od 7 ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Sedex Havel sich dann allo was ist bei Ebot man nicht etwas der eine man so du bist das bist nicht leider mir so was selber oder tag in um guck doch hin perfekt.
1: Já jsem teda jenom chtěla říct, že opravdu klaním se všem, kdo poznali, že jsem to já, protože já jsem se fakt vůbec nepoznala, když mi to potom dom pouštěl a zároveň díky, že jste dávali vědět a tyjo, poznalo mě fakt hodně lidí, takže to je vlastně hrozně hezký a díky moc, že jste se dneska zapojili do voice clipu, takže to bylo jenom takový kratoučký, takže díky moc, Štrůdle, že jsi dával hned vědět domovi, že jsi ho v tom tam nenechal. No a teď už, co si necháš zahrát?
2: Ahoj, díky, zdravím všechny spinnery, tebe a prosím tě, pustám Bulhara Roteiro pro všechny, kteří zrovna spin poslouchají, díky. Mějte se, čau.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe. Tak pro tebe a pro Stehna. Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a jak jsme se tady bavili v téhle hoďce o Smack Oneovi, tak bych ještě tě ráda tady dala takový tip, protože kdyby si ho chtěl slyšet a dost možná taky nějaký tracky z jeho nového alba Smack One naživo, tak máš šanci teďkon 20. června, protože už tuhle sobotu proběhne Piggy Beer Session. Je to dokonce už 10. ročník, je to v Sušici na Šumavě, no a je to Skateboarding and Rap Festival. No a kdo je headliner? Smack One, Gleb a P-Money. P-Money, kterýho můžeš znát právě třeba z kolabů taky se Smack Onem. Já si myslím, že opravdu je to nadupaný a že pokud máš sobotu volnou, tak já bych věděla, kde bych ji strávila, protože tady tyhle všichni tři, tak ty bych chtěla vidět naživo nahned. Takže pokud máš rozhodně čas, tak vyrážej, dej si k tomu skate, přibal si ho, protože dost možná se tam budeš moct taky trošku povozit. A teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak máme nehodu v Plzni, a to v ulici Sukova. Dál už se přesouvám na dálnice a tady je to teda jedna velká katastrofa na D1. Nehoda je totiž ve směru na Brno, a to na 169. kilometru v okolí Domašova a pak taky na 180. kilometru, a to v okolí Ostrovačic. Nehoda je na D1 taky ve směru na Prahu, a to na 183. kilometru v okolí Omice. No a teď už jsem v Praze, tady je nehoda v ulici Pražská, no a potom taky na Dobřížský směrem na Barandák. Tak bacha na to, no a to je ode mě z dopravy vše. Pokud i ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Vicky s tebou a taky poslední track na přání před náma. No a mě zavolali Benca a Ondra. Tak pánové, co si budete přát?
1: Ahoj spinaři, my vás zdravíme. Rádi bychom si nechali od Vicky zahrát písničku Ibalgin od Viktora Šína. A posíláme to všem spinnerům, pro lepší středu samozřejmě.
2: A pro Ádi spolužáky, kteří si to vybrali, a pro Áďu a samozřejmě i pro Lailu.
1: Takže doufáme, že si tuto písničku všichni užijete a čus.
2: Mějte se.
0: Díky moc, já teda musím říct jenom, že kluci jsou fakt úplně úžasní moderátoři a mohli by rovnou do rádia, protože tohle není stříhaný. Prostě kluci se takhle skvěle doplňovali, takže ještě jednou, pánové, smekám. Samozřejmě posílám song všem a všem do třídy. Doufám, že jsem vás stihla právě o přestávce, že ladíte. No a Ibalgin je pro vás. Letí to éterem, Radio Spin. Miluji tě, bo

Nejvíc rapu v republice. Alex Stunning, Alex Shun,

0: tebou, no a dneska už je tady se mnou teďkon i Mára. Čau Máro.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau, prosím čau, tě. Čau. My jsme tady spolu dneska řešili Shreka.
1: Ano.
0: Protože vyšel trailer.
1: A je šílený, ale...
0: Viděl jsi to?
1: Já jsem to viděl. Mně to přijde odporný, ale já respektuju tvůj názor, že to není zas tak hrozný.
0: Už to není, já říkám, prvně, když jsem to viděla, což už je nějaký ten měsíc zpátky, kdy byly první vizuály, tak jsem si řekla, aj. Cítím trouble. Ale teď, jak jsem viděla celý ten trailer, tak jakoby v tom pohybu to nevypadá tak hrozně.
1: Já nesouhlasím, mně to přijde odporný, mně přijde škoda, že odbočili od té klasické animace, přijde mi to zbytečný krok jako vedle, ale hele, jestli na to budou lidi chodit, je
0: oni to věděli, a ve finále jako jasně, ten vizuál je nějaký součástí identity toho celého filmu, celý té franšízy jako Shreka, ale na druhou stranu jde taky trochu jako o tu duši, ne? O ten vtip, který tam je.
1: No to si právě myslím, že tam nebude. Ale... Že to jako bez toho jako nebude tolik fungovat.
0: Dobře.
1: Ale uvidíme.
0: Uvidíme. Uvidíme, ještě nevíme, ale trailer vypadá zatím docela slibně teda. Dobře. Mára se tváří opravdu, že to nevypadá slibně.
1: Já jsem zklamaný, omlouvám se.
0: To je v pohodě. No, každopádně my jsme tady se Spinnerama řešili, jakou postavou by si byl, kdyby si byl ve vesmíru Shreka. Tak co bys byl?
1: Perníček.
0: Byl bys perníček?
1: Jo.
0: A máš nějakou scénku, kterou bys ukázal jako perníček?
1: Jo, připadám se tady jak na konkurzu.
0: No tak pojď.
1: Máme jí co závidět?
2: Jo, z výšku, z které vidí svět.
1: Včelka Mája?
2: Mája, včelka Mája!
1: Ta malá uličnice, včelka Mája.
0: Hele, dobrý.
1: Já myslím si, že by to
0: možná. Já to cením a teďkon bych ráda, tady vlastně můžeme porovnat a můžete potom Spinneři hlasovat, kdo byl lepší perníček. Jestli Mára, a nebo Vašek?
3: Začni mluvit, řekni pravdu.
4: Přilétá k nám každé ráno.
3: A kdo přilétá?
4: Vicky.
3: Vicky?
4: Malá uličnice Vicky.
3: Vicky, malá uličnice Vicky.
4: Já, Vicky.
0: Takže za mě jako totální jakoby banger.
1: Hustý.
0: Díky Vašku.
1: To je ten originální dabar, ne? Pernička.
0: Já jsem říkala, že si myslím, že už má podepsanou smlouvu teďkon a ten pátý díl.
1: Nedivil bych se.
0: Je to tak, tak rozhodně. Myslím si, že jste
1: další oba dva superový. Další konkurs to mi nevyšel. Já to kašlu už, tyjo.
0: Ale dobrý, ne. V pohodě, tak třeba tam ještě budou mít ty.
1: Jo, nějaký davovky.
0: Nějaký davovky.
1: To umím.
0: Žabáky tam třeba budou nějaký, nebo já nevím, co bych tam chtěla dabovat třeba.
1: Jsem zklamaný, Vašek je lepší jak já.
0: Ne, dobrý je to, hezký to bylo.
1: Jo.
0: Kluci, jste šikovní, oba dva, my se vám ozveme. Tak, prosím tě, pověz, co nás dneska čeká, nemine, ve Spin Extra s tebou.
1: Hádanka 3 v jednom, určitě, a taky ještě pokecáme o českém filmu, který zítra jde do kin, premiéra, a je to i důvod, proč jsem takhle noblesně oblečen.
0: Ano, Máru dneska čeká velká premča.
1: Je to tak.
0: Máme se na co těšit, tak já to teda jako nemám teďkon prozrazovat, jo,
1: ne,
0: mám se
1: ne,
0: tvářit
1: ne.
0: Tajně.
1: Tajně.
0: Dobře, jako Hrad v Karpatech, nechte se překvapit, každopádně, Máro, držím palce, ať všechno dopadne.
1: Děkuji.
0: A teď už jenom řeknu teda, jak je venku. Jak je venku, Máro?
1: Je tam vedro, v autobusech je vedro, venku je vedro.
0: Potil jsi se v té košili?
1: Jo.
0: Jo, takže dneska to není na oblek, děcka?
1: Není.
0: Dneska ne. Je tam 22 stupňů Celsia a zamračeno, dnešní maxima na 25 a zítra by mělo poprchávat a bude až 29, takže jízda. Přesně tak, takže teď už je na řadě tady Mára a jeho Spin Extra, takže užívej. No a já se budu těšit zase zítra. Hezkou středu, ahoj.
5: Spin Radio.
6: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Pro mě jsi jako klíč, ale já pro tebe nikdo. Kdyby jsem byl chvíli sám, tak si pustím Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. It's okay, okay.

Vosap. Dáváš už Spin Extra, s tebou už je teďka Mára. Dnešní svátek, tak ten padl na Adolfa, tak klidně popřeji Adolfovi. Dneska tě pozvu na film, který má zítra premiéru v českých kinech a budu tady trošku flexit, protože v něm hraju, takže tady se chci trošku pochlubit. Ale neboj, nebude to dneska jenom o mně, bude to o tobě, protože budu hrát tracky na přání. Takže klidně posílej voiceovky do naší mobilní apky, nebo můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Pokecáme taky o novém albu Izomandiase, který nám dropne dneska večer, a samozřejmě za hoďku taky hádanka 3 v jednom. Dneska pro tebe lupeny nemám, ale aspoň potrénujeme a můžeš se nažhavit, protože věřím, že lupeny tady zase budeme soutěžit úplně za chvilku. Máme dneska středu 17. června, jak už jsem říkal, svátek má dneska Adolf a startuje Spin Extra s tebou Mára, Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Včera na mě skočilo storíčko, kdy si týpek někde ve Španělsku přisedl vždycky vedle někoho ve vlaku, po chvíli usnul a položil si hlavu na cestujícího sedícího vedle.
2: Já bych ho nechal spát. Já sám si pamatuju, že jsem takhle jednou ve vlaku usnul.
3: Ale kdyby to byla hloučka, tak bych pojádná vástory, ale kdyby to byl kluk, tak bych ho namaloval na kniha, že bych si to užil. A ještě bych pozval tady vlak.
1: Ježiši, Vašku. Podobně jako ty, Vašku, reagoval i Pajky. Mě teda upřímně docela bavil Honza, protože takhle bych chtěl umět reagovat taky.
4: Hoši, kdyby to byla ženská, tak jak říkal Pajky, a kdyby frajer, tak bych ho nechal ležet, počmaral ho, dělal bych si s ním selfiečko.
1: To je fakt jako super.
2: Ok, ale já třeba zase chápu Filipa.
5: Ahoj, tady Filip, hele, ono upřímně... Nebyl by to problém, ale zase na jednu stranu, když jede v metru a přijde nějaký bezďák tohle, nebo feťák, tak jako asi by nám to nebylo úplně příjemný, takže co si budem.
1: My jsme pak příběh doplnili o jednu důležitou věc, a to, že týpek se po chvíli vedle těch spolucestujících probudil a každému, kdo mu povolil spočinout na jeho rameni, dal nový iPhone.
2: Tak to je dobrý, že jsem si to nechal líbit. Měl bych nový iPhone.
1: To jo. Ale víš, co zajímavý, že každý má svoji cenu. Nejenom ty, ale i Pajky.
3: Tak pán má iPhone, a tak to pán měl začít první tím iPhonem a pak nechám já pána
2: klidně vystrinkat. Holka, kluk, hodinky, holinky.
1: Hlavně, že je nový telefon doma. Co, Pajky?
2: No a slyšíme se zítra ráno.

Spin Extra s tebou Mára a já jsem ti slíbil, že tě pozvu na český film, který jde zítra do kin. A já tady moc český filmy nepromluvu, když už tak ty zahraniční, ale tohle to je taková jako malá výjimka, protože jsem si v tom zahrál, jo? Takže já tady musím trošku pohonit svoje ego, trošku tady poflexit. Ne, o to mi tady nejde, chci tě na to opravdu pozvat, protože se to jmenuje Tahle party je dead, je to právě název tohohle nového filmu, já tam mám takovou malinkou roli, ale jsou tam zajímaví herci, třeba Vladimír Polívka, Hynek Čermák, takže vlastně obsazený je to fakt jako dobře. A právě ještě tak jako moje maličkost. Zní to hezky, pardon. Už na tom přestanu tady flexit. Každopádně, dělal na tom mladý tým, to chci říct. Režisérovi i scenáristovi je kolem 27. Takže opravdu je to taková mladá česká vlna a je to hororová zombie komedie. Takže čekej, že se pobavíš, ale zároveň si myslím, že tam jsou taky nějaký jumpscary. Hitchcocka nebo Kubricka taky úplně nečekej, ale že by to mohlo být takový jako pohodový odreagování, to jo, to si myslím, že to bude taková ta takovej ten styl jako babovřesků, ale v dobrém slova smyslu, víš, že si tak jako u toho odpočineš, moc nemusíš se na to soustředit. Premča je zítra v českých i slovenských kinech, takže jestli najdeš chvilku, klidně na to běž, Tahle party je dead a Spin Extra ale naštěstí ještě ne, protože za chvilku pokecáme o Izově novém albu a vypadá to hodně nadupalně.

0: půl hodiny. Nehoda taky na D1 na 178 směrem na Brno. Trošku to tady poskakuje zhruba na 10 minut. V regionech, tak tady jsem našel akorát jeden ťukanec, a to v Plzni, ulice Sukova. Jinak jsou regiony průjezdný a nenašel jsem nic, co by stálo za to tady říct. Takže se jdeme ještě podívat do Prahy. Tady vidím zasekanou Velzonku a Nuselák směrem do centra. Počkáš si kolem 10 minut. 7 minut taky si počkáš na Pražském okruhu směr D1 od 23. A ještě jedna nehoda, a to je na Povltavský, naštěstí bez větších kolon, ale počítej se zdržením. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Spin Extra s tebou dneska výjimečně Mára, máme středu a taky úplně ideální čas na to si zahrát track na přání. Tak se jdeme podívat, kdo se mi jako první dneska dovolal sem do studia, protože to byl speciální guest.
1: Zuši Jeremenková 7B, dva Red Bully.
0: Takže 7B, Zuši Jeremenková v Krči, tak zdravím celou třídu, nevím, jestli už máte přestávku, a nebo jestli ještě se učíte. Každopádně dva Red Bully si myslím, že se na odpolední vyučování bohatě hodí, takže posílám Viktora, taky Julie a užijte si to, Radio Spin.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Za chvilku ale dáme klasickou háranku 3 v jednom, ale ještě předtím se podíváme na nový album od Izomandiase, protože to vychází dneska v 8 hodin večer a ponese název Exit u palice. A už jsme ochutnali některé tracky z tohohle alba, například Milujou mě nenávidět. Nejenže to je nádherný track, co se týká skladby samotný, ale i taky vizuálu, protože celý tady ten track se odehrává taky v myšlence naprosto kulturního filmu a naprosto skvělýho, a to Spalovače mrtvol. Další track, který jsme dostali, je Podívej mama.
1: Podívej mama, jsem tady pro tebe, nikdy už nebudeš sama. Podívej mama, život nám ty lidi bere, dává.
0: No a podle pre-saveu nás čeká docela nabušený album, protože je tam 17 tracků, což bude zhruba taková hodinka poslechu. Jsem na to zvědavej, protože tady ty dva tracky na mě působí dost jako potemněle, taková jako mlha na tom celém album, se myslím si, že se ponese. Exit u palice ještě k tomu ten název trošku napovídá něčemu, co by mohlo být trošku temný. Tak uvidíme. Uvidíme dneska v 8 hodin večer, jsem na to zvědavej a popravdě dost natěšenej. Takže se podíváme na počasí, aktuálně je tam docela vedro, kolem 24 stupňů, ale měla by se údajně proženout ještě nějaká přeháňka, teďka je to akorát u VAR, u Karlových VARů, zítra kolem 29, v pátek 32, v sobotu 35 a v neděli kolem 30, takže připrav se teďka, že budou zase vedra a ono zase začne za chvilku pršet, uvidíš. Za chvilku háranka 3 v jednom.
2: Spin Radio.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

0: přestává. Za 5 minut, 2 hodiny, přesný čas na Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio.

Spin Extra s tebou Mára a máme po druhé hodině, tak jak už jsi zvyklý, tak samozřejmě startuje hádanka 3 v jednom, kde ti vždycky Jirka, nebo teďka i já, řekne 3 jména, 3 věci a ty musíš najít jedno pojítko, jednu společnou věc, co samozřejmě spojuje tyhle ty 3 věci, lomeno, jména. Dneska to budou jména, troufám si říct, že to je trošku náročnější, uvidíme, já vždycky, když tady říkám, že něco náročný, tak ty to potom tady vystřelíš do 10 vteřin a já už potom přemýšlím, kde jsem udělal zase chybu. Každopádně, dneska pro tebe mám hádanku takovouhle. Co spojuje Tupaka? Travis Scotta. A Snoop Dogga. It's the capital S O S fresh and double O P D O double G Y D O double G, you see. Showing much. Zatím to nechám takhle, bez žádných nápověd, uvidíme, co z tebe vypadne, když tak za chviličku budu i radit. Takže Tupac, Travis Scott a Snoop Dogg, jsem zvědavej na tvoje nápady v hádance 3 v 1.

Je hodně osobitej a svéráznej. Není se čemu divit, protože pochází z Ostrav, je nedílnou součástí český rapový scény. Potkal se s velkým množstvím těch nejzajímavějších rapových jmen. Ať už je to Hector,

0: Spin Extra, s tebou Mára, máme 14:15, to znamená, že tady pokračuje taky hádanka 3 v 1 a zatím tady nemám úplně 100% správnou odpověď. Tak se jdeme podívat na to, co dneska vlastně vůbec hledáš, protože dneska je to Tupac, Travis Scott a taky Snoop Dogg. Takže mě zajímá, co tyhle ty 3 borce spojuje. Už mi tady přišly i nějaký odpovědi, tak se jdeme podívat třeba za Petrem.
1: Prosím, já si myslím, že po nich stíleli.
0: Je dost možný, že... Je dost možný. Po Tupacovi určitě, ten to dokonce nepřežil. Snoop Dogg, tak ten byl součástí nějakých válek gangů, takže tam je taky ta možnost, ale že bych našel, že by se po Travisovi nějak cíleně střílelo, to jsem nenašel. Takže Petře, tohle to ne. Vašek.
2: Čau Máro, tady Vašek. Všichni jsou
0: černý, každopádně hulej trávu. Černý a hulej trávu, já myslím, že tady ten stereotyp je úplně jako, je prostě stereotypní, bych tak jako řekl, ale ano, asi se to dá říct, ale to je jako, že ráno stávaj, ráno choděj se nasnídat a tak dále, takže to by bylo moc jednoduchý. Docela zajímavou myšlenku měl Filip.
3: Čau Filip, myslím si, že všichni jsou herci.
0: A to by se vlastně dalo uznat, protože Snoop Dogg, tak ten hrál v několika filmech, třeba Training Day a ještě pořád hraje. Tupac ještě před smrtí taky natočil pár filmů, třeba Justice nebo Above the Rim. Travis Scott se jakoby objevil v nějakých pořadech, teďka bude mít film v kinech a to Odyssea, takže dalo by se to teoreticky uznat, ale dneska hledáme něco jiného. Takže házem tě sem nápovědu, abych tě trošku nasměřoval a to, že každý fanoušek už by si řekl, že už jich má doma několik. Co přesně by tyhle ti autoři měli mít doma, to ti ještě neřeknu, ale já jsem si taky myslel, že už je mají doma. No, co přesně? Já myslím si, že se na to dá přijít, tak uvidíme, jak ti to půjde. Tupac, Travis Scott a taky Snoop Dogg, co je spojuje?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to příjezdem po D5 do Prahy na 7 kiláku. Je totiž porouchaný auto, zavřený pravý pruh. Naštěstí kolony jenom na 15 minut. Říkám jenom, protože velká nehoda na D1, 183. kilák směr Praha, vyprošťovací práce, zavřený pravý i levý pruh a kolony přes 2,5 hodiny. Takže kolem Brna to teďka stojí směrem na Prahu 183. Fakt na to bacha, když tak to oběc. Co se týká regionu, tak tady je Ťukanec, Brně na Veveří a taky Vídeňský. Jinak ostatní regiony šlapou jako po másle, to se de facto dá říct i o Praze, protože tady je zasekaná jenom Vlzonka a Ječná směrem do centra kolem 10 minut. Kde si ještě počkáš pár minutek, tak je taky Pražský okruh směr D1 kolem 7, pár minutek tak ještě na Průmyslovce a na Štěrbolský spojce a dej si bacha na nehodu na Povltavský, protože tam se můžeš vyštvískat, protože je to v zatáčce, takže docela nepříjemný. Každopádně my ještě dneska v hádance 3 v 1 hledáme, co spojuje Tupaka, Travise Scotta a taky Snoop Dogga. A už jsem tady napovídal, že to souvisí s tím, že fanoušci si myslí, že to doma mají, ale nemají. Co to je? Tak doufám, že na to přijdeš.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio. Radio Spin.

0: s tebou Mára, máme středu, svátek dneska slaví Adolf. No a než se podíváme na track na přání, tak se jdeme podívat taky na hádanku 3 v jednom, protože dlouho to vypadalo, že to nikdo neuhádne, protože po nápovědách, který jsem ti tady dával s tím, že fanoušci si myslí, že jich mají doma několik, ale přesto nemají, tak ozval se třeba Michal.
1: Ale Máro, tady Vašek.
0: Vašek teda?
1: Ty pop figurky, takový ty hlavy hejbací.
2: Čau Mára, tady Michal, ale já jsem to dneska rozhodl, všichni mají doma psa.
0: Já jsem tu nápovědu říkal ještě jinak, pardon, jo, ale vlastně ani Vašek, ani Michal na to nekápli, ale pak se ozval Jirka.
3: Tak já si myslím, že všichni tři interpreti nemají ocenění Grammy.
0: A jak se to může zdát šílený, tak je to pravda, protože Tupac, Travis Scott a ani Snoop Dogg Grammy nemají. Mně to přijde naprosto šílený, protože nejsou sami, kteří by měli mít Grammy, tohleto velký ocenění, který je vlastně pro rapový umělce asi jedno to z nejdůležitějších, ale třeba B.I.G. taky nezískal za svůj život žádnou Grammy. Nicki Minaj, Busta Rhymes, DMX, nebo třeba Rick Ross. Jo, Snoop Dogg měl 16 nominací, ani jednu nevyhrál, Tupac 7. Jako za mě je to docela rignutý, říkal to i Eminem, protože třeba Beyoncé, tak ta hlavně, že získala několik těch sošek, tak mně to přijde bizár. Každopádně jdeme se podívat teďka na track na přání, který bude pro Amiga.
2: Že jsem Amigo, zdravím všechny smíchováky, zabijáky, střelce, všechny, co točí, love bráško, kup si čočny.
0: Kup si Journey, netoč maty, ale dáme si dolara, nikdy se nezmíním. Takže posílám na Smíchov jednoho smíchovskýho čáva. Radio Spin a s tebou Mára.

0: Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Spin Extra, s tebou Mára a my jsme včera měli takovej malej spinovský sraz, kde jsme si sešli skoro všichni moderátoři, kromě Krištofa. A nakonec jsme taky vybírali za nás track, který by měl skončit na prvním místě, samozřejmě v tady naší největší rubrice 100 největších CZSK tracků rapový scény. Tak se na to jdeme podívat, protože Vicky, tak to je jasný, ta hlasovala pro Smeka. Dominik to dal rapový hymně České republiky, a to Kde domov můj. Roman říkal, že nejradši by to dal Gufrau, což chápu, ale nakonec označil PSA Praha. Až k ránu se chodí spát. Jirka má teda taky hodně zajímavý vkus, protože dal track Pretty Gadget. Maty na to šel čistě analyticky a říkal, že super crew fotky z novin z jeho pohledu vyhrajou celou tady tu rubriku. Asi nepředpokládám za mě, že by to Gleb měl vyhrát, ale já jsem ho prostě označil, že Gleb Papa by měl vyhrát tady tu rubriku. Dorazil taky Viktor, ten oznámil Dreamin. A všechno zakončila Zuzka se svými vodopády. Tak myslím si, že tady jde krásně vidět, jak vkus každého moderátora je úplně jiný a každý posloucháme trošku jiný rap. Tak určitě nezapomeň taky dneska hlasovat trojici tracků, kterou by si přál, aby byly úplně na vrcholu naší tabulky 100 největších hitů CZSK scény všech dob, protože takováhle příležitost tu ještě nebyla. My se ještě podíváme společně na počasí, než se přesuneme do poslední společné hoďky. Aktuálně kolem 24 stupňů, večer se nám ochladí na 16. Zítra čekají, že bude pod mrakem kolem 28, ale v pátek už začínají tropy, protože bude 31. S tebou Mára a Spin Extra pokračuje. Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Čau, tady Pio a
4: Vorion.
5: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
3: K 20 letům Punky z Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
3: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
5: Punky z Dead.
6: Punky z Dead.
4: Voda taky je dead.
7: Podporuje Radio Spin.
8: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
9: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
8: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
9: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže.

17. června a taky společná hodinka, poslední, tak jdeme si ji užít. Já tady pro tebe mám skvělou věc, kde budu ale potřebovat tvoji asistenci, tvoji aktivitu a hlavně originalitu, jo? Takže teďka dávej velký pozor. Já jsem včera viděl skvělý příspěvek a říkal jsem si, že tě o něj nesmím ochudit. Samozřejmě to bylo na Instači a byla v něm výzva a ta byla. Co se dá říct v posteli, ale taky při běhání. A mně to přišlo naprosto skvělý nápad. Takže jsem zvědavý na tvoje nápady, na tvoje příspěvky. Snad se tady pobavíme, samozřejmě slušně. Posílej to na 210 32 30 30, můžeš volat, anebo taky do naší mobilní aplikace, co se dá říct v posteli, ale zároveň i při běhání. Tak jsem na tebe zvědavý, co z tebe dneska vypadne. Doufám, že si tady hezky, tak jako udělám hezkou středu.

sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně v éteru.

0: Spin Extra, s tebou Mára, 17. červen, středa, svátek dneska slaví Adolf. Máme poměrně krásný den a teďka jsme si ho tady i trošku zpříjemnili, protože jsem ti tady dal možnost ankety a to doplnit, co se dá říct během běhání a taky v posteli. Tak už přišly odpovědi docela dost, což mě příjemně překvapilo. Tak se jdeme podívat třeba za štrůdlem, protože ten to má za života.
1: Čau, tady štrůdl. Hele, tak je úplně trošku ze života u mě.
0: Křeč! Dobře, to chápu, respektuju a taky se mi stalo. Jdeme za Michalem.
1: Za mě to je určitě, máš dobrý tempo, nezpomaluj, když cítíš cílovou pásku, tak zrychlej, na co to jde.
0: Dobře, drž tempo, to je docela klasika. Co takový Petr?
2: Zdravíčko, Petr. Mám takový zajímavý příspěvek. Kdo tam bude dřív?
0: Tohle mě rozsekalo. Jako, kdo tam bude dřív, je skvělý. A hodně zajímavý příspěvek měl taky Koper.
3: No, tak rozhodně se dá říct. Teda tati, ty jsi ale rychlej. Zdár.
0: Nevím, z jaký rodiny pocházíš, Kopre, ale tady to není úplně jako standardní přístup, ale děkuji ti za tvůj příspěvek i za tvůj otevřenost. Tak klidně ještě posílej svoje příspěvky k tomu, co se dá říct v posteli a taky při běhání, ať si tu středu uděláme hezky pěknou. Teďka Eminem a The Monsters.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D5, která poskakuje na příjezdu do Prahy zhruba na 10 minut. 10 minut taky na D4, 21. kilometr, velká nehoda je potom ještě na D1, 183. směr Praha. Jsou tady vyprošťovací práce, zavřený pravý pruh a kolony jsou tady přes hodinu, takže na to určitě bacha. Půl hočky taky ještě na D2, na příjezdu do Brna na prvním kiláku je totiž nehoda. Co se týká regionu, tak Ťukanec je v Brně na Řípský, potom tady vidím nějaký zdržení ještě na Vídeňský a počkáš si určitě ještě na Olomoucký, protože tady je to zhruba na 15 minut. V Ostravě se taky zdržíš a to určitě na Cihelní a Rudný, obojí kolem 10 minut. Co se týká Prahy, tak tady je to docela zasekaný na Pražském okruhu, 23. kilák směr D1 kolem 20. Červeně svítí Povltavská, Kulaťák v Divicích, Štěrbolská spojka, kde je taky nehoda, 60. kilák směr D1, je to hnedka za výjezdem z Černáku, je tady dokonce i neprůjezdný jeden jízdní pruh. Počkáš si určitě ještě na Kbelský, taky ještě na průmyslovku směrem do centra. A ještě tady koukám na jednu čerstvou nehodu, to je opravdu pár minutek stará, a to je na jižní spojce. Je to u Záběhlic, je to směrem na Laňák a je tady už držení kolem 7 minut, tak s tím určitě počítej.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Oh,

0: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na TV.
1: Spin Extra s tebou Mára a blížíme se pomalu do závěru mýho vysílání, než to tady za mě dneska výjimečně převezme Jirka a dáte si společně chill na spinu. Každopádně já se ještě vrátím k naší takové rubrice, anketě, nevím jak to přesně nazvat, kdy jsme tady hledali věty nebo slovní spojení, co se dá říct v posteli, ale taky při běhání. Tak se jdeme ještě podívat na některé odpovědi, protože dost často se objevovalo tempíčko.
2: Ještě musíme zvolnit tempo.
1: Zvolnit tempo, tak to nevidět, Jirko, jakou máš výdrž?
3: Čauky Máro, tak mě napadla věta, hlavně nesmíme zpomalit, musíme udržet tempo, hezký den, čau.
1: Udržet tempo, ano, to tempíčko, to je to nejdůležitější a ještě Barty.
4: Zdár, tak k té anketě bych měl jeden příspěvek. Teče země jako zola.
1: To mi přijde teda taky super. Ještě co se k tomu dá najít, jsem našel ještě jedny perličky, třeba musíš mě dohonit, přepálil jsem start, anebo úplně nejlepší jako bacha na hovno. To mi přijde fakt drsný, ale mě to pobavilo, tak doufám, že i tebe. Každopádně jdeme na poslední track na přání a ten bude pro Martina.
5: No, poprosil bych tě, vole, jdu písničku na přání, no. Být stále mlad, ale v němčině, prosím tě. Klukům do práce, co teďka betonujou, tak ať jim to líp utíká.
1: No tak jo, tak být stále mlad, to bychom si přáli asi všichni. Je pravda, že Karel Gott je prostě stále mlad. Mně přijde, že prostě ten týpek, i když prostě už mu bylo 80, tak zpíval pořád nádherně. Takže jdem Bushido a taky česká stopa Karel Gott, Fur immer jung, tak posílám do éteru. A ladíš, Spin Extra, s tebou Mára.

0: but that's why I love the Marv. Gorilla a Cardi B zakončuje třetí hodinu s tebou Mára. Spin Extra už pomalu končí, ale teďka se bude transformovat, a to do Chill na Spinu, a to teďka výjimečně s Jirkou. Ahoj Jirko.
1: Čau Máro, čau spineři.
0: No a my jsme tady krom samozřejmě běhání a co se dá říct v posteli během běhání a tak dále. Teďka jsme tady nakousli s Jirkou takový docela zajímavý téma, a to, že v Česku startovala petice za menstruační volno.
1: Je to tak.
0: Tak vlastně jenom rychle, jestli bys to holkám přál nebo ne?
1: No samozřejmě, že jo.
0: Dobře, to se asi shodneme. Mně teda přijde asi na největší bizar na tom, že stejně o tom budou rozhodovat chlapy, jako
1: to
0: o tomhle.
1: Tak.
0: A zase o tom se baví dva chlapy, o tom, jestli by holky měly mít nějaký volno, aniž by si to třeba měli rozhodnout spíš oni.
1: Jedna moje kamarádka tak to řekla úplně krásně, kdyby měli menstruaci muži, tak už dávno máme pracovní týden jenom se třema dnama.
0: A já bych to bral, já bych se vůbec nezlobil. A co dneska probereš, Jirko?
1: No my se podíváme na chystaný album Iza, který bude dropovat teda už dneska, podíváme se na všechno, co zatím víme. Mimo jiné se podíváme také na jeden žebříček, kde se Češi umístili na špici, a je to žebříček nejvtipnějších národů na světě.
0: Jako dnešky a ty odpovědi na to, co jako se dá říct během běhání a v posteli, tak tomu hodně napovídali, že jsme opravdu vtipný národ. Takhle jsem se dlouho nepobavil, takže nedivím se tomu žebříčku. A ještě, co čekáš od toho alba, od toho Iza?
1: Ale já čekám, že se tam po dlouhý době zase něco dozvíme trochu, že bude Izo trochu sdílnej a trochu nám poodkryje svoje nitro, že to nebudou jenom prostě zvuční bangry.
0: Já s tebou souhlasím, protože vlastně i Milují mě nenávidět tomu hodně napovídá tady ten
1: tak,
0: track.
1: Určitě.
0: A přijde mi to, že je takový hodně celý jako potemnělý, tak jsem zvědavý, jestli ta linka bude stejná.
1: Jako samozřejmě tam budou asi věci jako Type Beat a Hip Thrust, takovýhle moodovky spíš jenom, ale myslím si, že právě věci jako Milují mě nenávidět, že by tam mohly být víc.
0: No, jsem na to zvědavý, dneska 8 hodin večer, určitě na streamovacích platformách. Podíváme se v rychlosti ještě na počasí. Aktuálně kolem 25 stupňů, večer se nám ochladí na 16, zítra čekej kolem 28 a v pátek začínají tropy 31, v sobotu 34 a v neděli 31. Tak pořádný opalovák a nějaký příjemný v oblečení. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám dneska výjimečně u chillu na Spinu. Dneska máme 17. června, já už jsem o měsíc dál, června samozřejmě, svátek slaví Adolf, takže přeju jenom to nejlepší. My se dneska podíváme na jeden žebříček, je to žebříček nejvtipnějších národů na světě, kde se objevila i Česká republika, víc si řekneme už za pár minut. Čeká nás taky rap DNA, kde budeš opět poznávat jeden sample, něco pro bystrý uši. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě i ty můžeš ladit svoje oblíbené pecky, a to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Chill na Spinu s Jirkou startuje právě

0: Včera na mě skočilo storíčko, kde si týpek někde ve Španělsku přisedl vždycky vedle někoho ve vlaku, po chvíli usnul a položil si hlavu na cestujícího sedícího vedle.
1: Já bych ho nechal spát. Já sám si pamatuju, že jsem takhle jednou ve vlaku usnul.
2: Ale kdyby to byla holka, tak to byla jasná historie, ale kdyby to byl kluk, tak bych ho namaloval na kyokníra, že by si to už jeloval. A ještě bych pozval ten vlak.
0: Ježiši, Vašku. Podobně jako ty, Vašku, reagoval i Pajky. Mě teda upřímně docela bavil Honza, protože takhle bych chtěl umět reagovat taky.
3: Hoši, kdyby to byla ženská, tak jak říkal Pajky, a kdyby frajer, tak bych ho nechal ležet, počmaral ho, dělal bych si s ním selfiečko.
0: To je fakt jako super.
1: Ok, ale já třeba zase chápu Filipa.
4: Ahoj, tady Filip, hele, ono upřímně... Nebyl by to problém, ale zase na jednu stranu, když jede v metru a přijde nějaký bezďák tohle, nebo feťák, tak jako asi by nám to nebylo úplně příjemný, takže co si budem.
0: My jsme pak příběh doplnili o jednu důležitou věc a to, že týpek se po chvíli vedle těch spolucestujících probudil a každému, kdo mu povolil spočinout na jeho rameni, dal nový iPhone.
1: Tak to je dobrý, že jsem si to nechal líbit. Měl bych nový iPhone.
0: To jo, ale víš, co je zajímavý, že každý má svoji cenu, nejenom ty, ale i Pajky.
2: Tak pán má iPhone, tak to pán měl začít první tím iPhonem a pak nechám já pána
1: klidně vytvinkat. Holka, kluk, hodinky, holinky.
0: Hlavně, že je nový telefon doma, co Pajky?
1: No a slyšíme se zítra ráno.

Posloucháš Radio Spin, Česká republika se objevila v žebříčku nejvtipnějších národů na světě. Je to teda hlasování podle uživatelů stránky The Top Tens, není to teda žádnej oficiální průzkum, nějaký vědecký, ale jsou to fanoušci z celého světa, kteří teda hlasovali v téhle anketě a vybírali ten nejvtipnější národ na světě. No a světe divce, Česká republika, ta se objevila hned na samotném vrcholu společně s Belgičanama, tak jsme podle těchto fanoušků nejvtipnějším národem na světě. Tady vidím, že zejména oceňují teda náš suchý humor, taky schopnost sarkazmu a taky hlavně schopnost udělat si legraci i z vážných situací a zkrátka úplně ze všeho. A to je něco, co na našem humoru oceňuju já osobně taky strašně moc, protože myslím si, že je důležitý si dělat srandu zkrátka ze všeho, protože co jiného nám konec konců zbyde. Když se chceš podívat na celý tenhle žebříček, najdeš to teda na stránkách The Top Tens. Já ti můžu prozradit ještě taky druhý konec tohohle žebříčku. Úplně nejméně vtipný národ je podle fanoušků aktuálně teda Rusko. No, není se čemu divit, je pravda, že ty za poslední roky skutečně moc radosti nerozdávají. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. Vidím tady velký zdržení na D1. Postojíš si tady při příjezdu do Brna, a to už od nějakého 160. kiláku.

0: Takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky při příjezdu do Prahy, a to na D5. Tady se to začíná štosovat od nějakého 12. kilometru a zdržení hlásí dál taky D8. 25. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku. Regiony tak ty jedou aktuálně úplně v pohodě. Mrkneme teda ještě na silnice v Praze. Velký zdržení tady vidím aktuálně teda na Štěrboholský spojce, kde si postojíš obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, tak tady si taky postojíš a táhne se to i dál, taky přes celou Dobříšskou, takže bacha na to. V Bubenečském tunelu se to pak štosuje ve směru na Holešovičky. Radlická ulice potom hlásí jeden crash, no a jednu nehodu vidím taky na Chodovský. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce.

0: prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: tady budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám od vás vzkaz, tak jdeme na to.
1: Zahrej prosím Viktor Shin Syndrome, jako vždycky pro mého syna Pájušku do Karviné, pro kluky, pro Sašu, Baču, Peťu a Strejdu, pro tebe do studia a pro všechny spinnery.
0: Tak kluky do Karviné samozřejmě zdravím, posílám jednoho Viktora Shina a jdeme si to společně užít. Rádio Spin. Hello.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my i dál pokračujeme ve středečním chillu na Spinu. Připomínám, že stále ještě celý tenhle týden můžeš hlasovat na našem webu Radia Spin do stovky největších hitů československý rapový scény všech dob. Tenhle žebříček tak jste nanominovali vy sami posluchači, teď už se jenom teda řadí ten žebříček od toho stýho místa až k tomu zlatýmu prvnímu místu. No a celý tenhle žebříček pro tebe pak taky v kuse odvysíláme, a to už tenhle čtvrtek, nebo ve čtvrtek, ne tenhle zítra, ale ve čtvrtek příští týden samozřejmě 25. Takže ještě to využij, taky připomínám, že tam máš každý den ty hlasy, takže každý den se ti tři hlasy refreshnou a můžeš hlasovat znova. My i dál teď teda pokračujeme s Chillem na Spinu, za pár minutek budeme hledat jeden rapovej sample v Rap DNA, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený tracky. Mrkneme se ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam teda pod mrakem, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a od zítra už se nám to tady začíná oteplovat, koukám. Zítra se vyšvihneme až na 28 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
5: Čau, tady Pio a
6: Vorion.
7: Chcem tě pozvat na mejdan 25. června.
5: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
5: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
7: Punk is Dead.
8: Punk is Dead.
6: Vorion taky je dead.
9: Podporuje Radio Spin.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc

0: Sloucháš Radio Spin, máme 5 hodin, nějaký drobáky k tomu, no a to znamená, že je tady čas v Chillu na Spinu na Rap DNA. Mám tady pro tebe jeden sample a na tobě bude odhalit, v jakým rapovém songu byl použitej. Nebudu to dál okecávat, jdeme rovnou na to, takže uši na stopky. Tak dál bohužel ukázka nepokračuje, tak schválně, slyšel jsi tam nějaký track, dej mi vědět do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo mi cinkni přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Když byste si nevěděli rady, tak za pár minut přihodím nějakou nápovědu.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30 30.

0: Posloucháš Rap DNA na rádiu Spin, mám tady opět jeden sample a na tobě je poznat, v jakém rapovém tracku byl použitej. Takže pouštím Uši na stopky. Takže to je ten dnešní hledaný sample. Mám to už tady od vás dokonce jeden tip, tak jdeme na něj.
1: Je to Izomandias.
0: Tak Izomandias to není. Je to jeden zahraniční track, a to track ve spojení jedné kapely a jednoho rapera. Ta kapela se shodou okolností objevila i na letošním ročníku Rock for People, co by jeden z headlinerů. Takže jestli už teď tušíš, jaký track by to mohl být a od koho, tak dej určitě vědět, buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasový zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 33.

0: I dál pokračujeme na rádiu Spin z Rap DNA, kde opět mám jeden rapovej sample a ty musíš poznat, v jakým songu byl použitej. Ten sample si samozřejmě pustíme, takže poslouchej pozorně. My už teda víme, že je to zahraniční track, a to track ve spojení jedné kapely, která se objevila taky na letošním ročníku Rock for People, co by jeden z headlinerů. A na featu tam je jeden z raperů, který vystupují většinou taky ve dvojici, ale tady teda jenom jeden z nich. Takže jestli už teď tušíš, jaký track je to, co tady dneska hledáme, v jakém byl použitej tenhle sample, tak dej vědět do naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1čce vidím opravdu velký zdržení při příjezdu do Brna, postojíš si tady už od nějakého 160. kiláku, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D6, při příjezdu do Prahy se to tady štosuje už od 12. kilometru.

0: Zkus tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: No a my už tady máme závěr dnešního Rap DNA, kde jsme hledali jeden sample, který byl použitý v taky v jednom rapovém tracku, a právě ten rapovej track jsme tady dneska hledali. Ten sample ti samozřejmě ještě připomenu. Takže to by byl ten hledaný sample, no a já tady už od vás mám hromadu odpovědí, takže si jdeme poslechnout, jaký track tenhle sample podle vás použil.
1: Ahoj, možná je to Výstřel do tmy, ale zkusím Limp Bizkit a Method Man Gather Now track.
0: Výstřel do tmy, dobrý, ale ještě to nebylo úplně přesně to, co potřebuju, takže jdeme dál.
2: Ahoj, tady Lukáš Liberce, hele, tahle daná písnička, není to Method Man s Limp Bizkit?
0: Tak tady máme opět Method Mana z Limp Bizkit, ale nemáme tady ještě ten track, no a dáme si ještě nějakou hlasovku, vyberu třeba tuhle.
3: Method Man a Limp Bizkit, Ain't Together Now.
0: A tady už máme správně i název toho tracku a samozřejmě je to Ain't Together Now. To je ten hledaný track, který jsme tady dneska v Rap DNA hledali. Těch správných odpovědí se tady objevila hromada, takže je vidět, že to máte v malíku. Díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, no a další Rap DNA, to si dáte zase s Márou, a to zítra krátce po 5. hodině. Tady na rádi.

Jirka, Rádio Spin, my i dál pokračujeme ve středečním chillu na Spinu. Připomínám, že stále můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů československé scény všech dob. Do tohle žebříčku můžeš hlasovat až do neděle. Najdeš ho samozřejmě na našich stránkách. Každý den se ti tam refreshnou hlasy, takže každý den můžeš taky hlasovat znovu. No a příští týden ve čtvrtek 25. od 7 hodin od rána celý tenhle žebříček, celou stovku pro tebe odvysíláme tady v éteru. Jak už jsem říkal, startujeme v 7 hodin ráno, no a budeme vysílat prostě, dokud ta stovka neodjede úplně celá. Dneska máme jinak 17. června, svátek slaví Adolf, takže přeju jenom to nejlepší. No a dneska je taky velký den, protože v 8 hodin večer, což je za nějaký 2 hodinky, tak bude Izomandias vydávat svoje nový album, a to desku Exit u palice. Takže v 8 hodin večer můžeš čekovat novýho Iza. No a my teď ještě dál pokračujeme s Chillem na Spinu. Po celou nadcházející hodinku budu hrát hlavně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl, aby zazněl tady v éteru, tak ho tady můžeš naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace. Ještě se taky jdeme podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Vypadá to, že dneska už nás žádný deště, přehánky trápit nebudou. No a neměli by nás trápit ani zítra. Zítra se nám ještě o něco víc oteplí. Maxima se vyšplhají až na 28 stupňů.

0: Před pár minutkama nám tady odstartovala hodinka, ve který hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mně se tady před chvílí dovolal David a nechal tu tenhle vzkaz.
1: Dáme třeba Eminem, Not Afraid.
0: Takže od Davida tady máme jednoho Eminema, ten nám teda odpálí tu dnešní poslední hodinku s trackama na přání, takže já to tam hážu a rozhodně i ty si říkej o svý oblíbený pecky, buď to pomocí našeho čísla, nebo mi nahraj hlasovku do mobilní aplikace Rádia Spin. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

sedmi ráno. Od sedmi ráno. Celou stovku odvysíláme v éteru Rádia Spin. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Exkluzivně

0: Ideál hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady další hlasovku, jdeme na to.
1: Ahoj, tady Monča s Peťanem a chtěli bychom nějaký pohodový track do téhle nálady. Třeba máš tam něco od Kokomana? Pošleme to všem lidem, kteří jsou ještě v práci, ať si to užijou.
0: Tak jo, bude to jedna pohodička od Kokomana. Vy všichni, co ještě makáte, tak ať vám to jde hezky od ruky. Nezapomínejte, že dneska už je středa a to je ten krásný den, který dělí ten pracovní týden na tu část, která už je opět blíž víkendu, takže už je to opět znovu za rohem. Tak jdeme na to.

0: podle tebe.
1: Ideál tady na rádiu Spin hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Tak co to bude teď?
2: Já tě zdravím, Mirko, zahraj prosím Viktor Shin Syndrom. Opět pro mého syna Pájušku do Karviné, pro kluky Sašu, Baču, Peťu a Strejdu, taky pro tebe do studia a pro všechny spinery. Synovi a klukům chci vzkázat, že věřím, že všechno dobře dopadne, ať se drží a že na ně myslím. Pak kačka.
1: Dobře, tak já tam jednoho Viktora hážu, syndrom nám už teda před pár minutkama zazněl, takže si tam dáme jinýho Viktora, věřím, že ale udělá stejnou radost. Rychlá doprava na rádiu Spin, podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích, začneme na dálničních tazích, D1 hlásí velký zdržení při příjezdu do Brna, postojíš si tady už od 180. kiláku, dávej na to určitě bacha, bacha dávej taky na D3, 120. kilometr ve směru na Tábor, i tady vidím velkou štosovačku, v neposlední řadě to je

0: D4, tady se to štosuje u 27. kilometru a to směrem na Prahu. Regiony tak jedou v cajku, když se podíváme na silnice v Praze, tak ani tady to nevypadá úplně nejhůř. Zdržení tady vidím jenom na pražském okruhu v okolí Řeporí a taky Chrášťan. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně. No a vidím tady taky pár nehod. Radlická hlásí jeden crash. Jednu nehodu vidím taky v Kukulově ulici nebo taky na Evropský. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Čavo. Čala.
3: Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl si tam hore se mnou.
2: Ne.
3: Na tolik týdnů nocí, mohl jsem si jít sednout. Kolikrát jsem nechal.

0: Spina.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Spina.

0: 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: My se pomalu, ale jistě dostáváme do závěru dnešního Spin Extra. Před sebou máme poslední tracky na přání, tak si jdeme poslechnout, co to bude teď, koho tam teď ještě ke konci teda hodíme.
2: Čau, prosím tě, jsme tu s Honzou, s Fandou. Můžeš nám tam pustit od Tafroba, děkujeme.
1: Kluci, tak ať děláte cokoliv, užívejte, jednoho Tafroba vám samozřejmě teď do éteru hážu, takže pojďme si to všichni společně užít. Posloucháš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešního chillu na spinu, jsem rád, že jsi tady se mnou dneska byl. Ještě než se s tebou ale rozloučím, tak taky připomínám, že už za hodinku tady odstartuje další vydání československého undergroundu, kam dorazí opět ne ještě tak úplně profláklý jména tady z naší rapové scény, pokecáme, zároveň taky uslyšíme live rap, takže to si dej už za hodinku. Samozřejmě taky i dál můžeš hlasovat do našeho žebříčku stovky největších hitů CZSK scény všech dob. Hlasovat můžeš až do téhle neděle, no a potom ve čtvrtek příští týden 25. tak celý tenhle žebříček pro tebe taky odvysíláme. Ještě než se s tebou úplně rozloučím, tak se taky ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra se nám ještě o něco víc oteplí, maxima tady vidím, že budou až na 28 stupních. Takže užívej pohodovej zbytek večera, no a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javoříčské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
7: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
8: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 2 minuty, 7 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
0: Rádio,

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Včera na mě skočilo storíčko, kde si týpek někde ve Španělsku přisedl vždycky vedle někoho ve vlaku, po chvíli usnul a položil si hlavu na cestujícího sedícího vedle.
2: Já bych ho nechal spát. Já sám si pamatuju, že jsem takhle jednou ve vlaku usnul.
3: Ale kdyby to byla mouka, tak to byla celá story, ale kdyby to byl kuk, tak bych ho namaloval na kyokníra, že by si to už jel. A ještě bych pozval ten vlak.
1: Ježiši, Vašku. Podobně jako ty, Vašku, reagoval i Pajky. Mě teda upřímně docela bavil Honza, protože takhle bych chtěl umět reagovat taky.
4: Noši, kdyby to byla ženská, tak jak říkal Pajky, a kdyby frajer, tak bych ho nechal ležet, počmaral ho, dělal bych si s ním selfiečko.
1: To je fakt jako super.
2: Ok, ale já třeba zase chápu Filipa.
5: Ahoj, tady Filip. Hele, ono upřímně... Nebyl by to problém, ale zase na jednu stranu, když jede v metru a přijde nějaký bezďák tohle, nebo feťák, tak jako asi by nám to nebylo úplně příjemný, takže co si budem.
1: My jsme pak příběh doplnili o jednu důležitou věc, a to, že týpek se po chvíli vedle těch spolucestujících probudil a každému, kdo mu povolil spočinout na jeho rameni, dal nový iPhone.
2: Tak to je dobrý, že jsem si to nechal líbit. Měl bych nový iPhone.
1: To jo, ale víš, co je zajímavý, že každý má svoji cenu. Nejenom ty, ale i Pajky.

0: jsme Radio Spin. Nemusíš nás jen poslouchat, můžeš nás i sledovat. Na Instagramu nebo na Facebooku. Jsme Radio Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Přeju ti příjemný večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dneska tady máme hned několik hostů a jsou to členové uskupení FAE. Ahoj kluci, vítejte ve studiu.
1: Čau.
0: Kdybyste se mohli nějak postupně posluchačům krátce představit, můžeme třeba začít takhle tady z té strany.
2: OK. Takže já jsem Helinor, taky jsem přijel s klukama z Plzně, rap už děláme nějaký ten pátek, vlastně všichni společně, no a pak nějaký ty videjka na YouTube a streamy, no, takže tak.
3: Moje jméno je Tester, taky působím pod FAE Entertainment a samozřejmě jsem přijel s klukama.
4: Čau, já jsem Sky a taky působím ve FAE Entertainment.
5: Čau, já jsem Pavel, říkám si Aster a s mýma klukama jdeme dobít Plzeň.
0: Tak, teď podle toho, jak se budete rozhodovat, vy mi odpovídejte, jak vzniknul název FAE a proč vlastně FAE?
3: FAE vychází ze slovíčka nebo slovního spojení from anything else v přímém překladu od všeho něco, každý si to může vyložit tak, jak potřebuje.
0: Jak dlouho tohle uskupení funguje?
3: Myslím si, že to je něco kolem sedmi let už, no, co s klukama něco vytváříme.
0: A jste to takhle jenom vy čtyři členi tohohle uskupení?
3: Jo, jsme jenom takhle my čtyři.
0: A takhle jste už i začínali takhle v tohle uskupení?
3: Takhle jsme nezačínali, vlastně Sky, ten se k nám přidal postupem času, ale jsme jako taková velká rodinka.
0: Tak před sedmi lety teda vzniklo FAE, kdy jste se ale poprvé dostali k rapu vy?
3: No, mě k tomu přived Helinor, no.
2: No, ono to možná není jako takhle poznat ve studiu, jo. Vy posluchači to asi jako neuvidíte, ale my jsme jako bráchové. A já jsem mýval tenkrát počítač v kuchyni, tam jsem měl mikrofon od Bavy za 16 korun z Muzikoru, co mi tenkrát koupila na Vánoce. No a zkoušel jsem skládat první písničky, no. A Jirka ten chodil za mnou vždycky večer si sednout, koukat na to, co hraju, co nahrávám, no a tak nějak jsem ho k tomu vlastně dovedl, no. Nebo dovedl, on to jako tak nějak převzal a zdokonalil to o dost víc než já. A pak jsme to začali dělat tak nějak všichni společně, no.
0: Co byly nějaký interpreti v téhle době, který jste takhle jako malý poslouchali?
3: Já si myslím, že Milion Plus, Izomandias, HH Crew, Dalipko, ale samozřejmě i zahraničí, to spíš jako tady Helinor bude vědět, co jsme poslouchali.
2: No, určitě DMX, pak takový něco jako Kendrick Lamar, pak takový ten kontrast, no zrovna s ním třeba Drake, to mám hodně rád. No, spíš ty americký věci, no, nebyl jsem jako nikde nějak na tu českou scénu, to spíš tady kluci jsou hodně na tohle to zaměřený.
0: A bylo to vždycky u vás jenom o rapu, nebo jste se k tomu dostávali přes nějaký jiný žánry?
2: No, přes jiný žánry, jako já bych úplně neřekl, jako přes muziku, ale třeba my jsme jako hodně dělali prostě YouTube videa a pak prostě jsme si jednou řekli, hele, pojďme to zkusit úplně celý přetočit, úplně celý otočit a začali jsme prostě dělat tu hudbu, no. Jo, že já jsem vlastně dřív hodně streamoval na Twitchi, možná si z vás někdo ještě mě bude pamatovat a Jirka ten to vlastně dělal se mnou, nebo Tester teda, a pak jsme to vlastně celý otočili a začali jsme prostě dělat čistě jenom tu hudbu, no.
0: Tak máme tady teda zástupce posluchačů, jak oldschoolový scény, tak taky newschoolový. Jak vás baví to, co tady v Česku vzniká teď?
4: No, jako já sleduju ty trendy, jo, to jsou teďka, jak se to prostě nese od té doby, co prostě vybouch Playboy karty, že jo, a nese se prostě ta nová generace. Ale upřímně mě se prostě takový ty jakoby new wave věci typu Playboy karty napodobeniny moc se mi to nelíbí, ale jako nějaký věci jsou třeba to, což je třeba s Smoke Dab nebo Tobi Šmurda z Liberce, to jsou teďka nový, jako to bouchlo, to je úplně pecka. Jo, vlastně všechny ty beaty, co jsou na tom projektu, který budeme vydávat, jsou od jejich producenta, kromě jednoho tracku, ten je od JC-ho produkovaný. A to je asi tak jediný nový, co se mi tak líbí, no, jako ty ostatní věci, prostě to se mi moc mi to neleze do uší, no.
0: Když tvoříte, vnímáte i třeba nějaký ostatní interprety, kteří vás ovlivňujou?
5: Hele, vlastně ani moc ne, no. Spíš vycházím v těch textech, vím, že to kluci mají taky tak, že vycházíme vlastně ze života, co se nám děje, vnímáme prostě tu dobu, jak se to vyvíjí, i ta lokální scéna, myslím Plzeň, ostatní labely a tak, a asi tak, no.
0: Vy jste tady zmiňovali stream, zmiňovali jste taky, že jste natáčeli nějaký videa. Vnímáte tenhle streaming a YouTubing, jestli se to tak dá nazvat, že vám to nějak i pomohlo v tvorbě hudby?
2: No, určitě, jako jo. Hlavně jako v tom projevu a tak.
3: No, já si myslím, že jak v projevu, tak hlavně jako ve střihu, no. Momenty, jako člověk si to stříhal videa, tak teďka jako udělat videoklip pro tebe je jako jednodušší moment, kdy si to můžeš prostě sestříhat sám a můžeš si dát pátý noho s druhým přes sebe a můžeš to jako...
6: můžeš si to prostě sestříhat sám.
0: A jedete už čistě jenom hudbu, nebo ještě někdy uděláte i nějaký video, který s tím nemá co společného?
3: No, tak Helenor natáčí ještě na svůj side kanál, do toho se streamuje, děláme různé věci, různě zkoušíme kdekoliv, kde to půjde, kde to jde.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu jsou FAE.
7: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.
8: Nezůstavej sám a připoj se

0: Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hosty ve studiu jsou tentokrát členové uskupení FAE. Mě teď zajímá, jaká je největší vaše motivace dělat hudbu?
1: Tak jako já budu mluvit asi za sebe, každý to řekne sám za sebe. Pro mě ta motivace je prostě jako něco si dokázat, prostě, že jsem to v životě dokázal něco a cíl ani nejsou ty prachy prostě, ani ta jako rádoby nějaká sláva, jo, prostě můj pocit, jako že jsem v životě něco dokázal a zůstane za mnou nějaká, jako, nějaký odkaz, prostě vista hudba. No.
0: Má to tady někdo z vás zásadně jinak?
2: Asi vůbec ne, no, prostě člověk prostě jenom chce vidět, že uspěl, no, že to tam je, no.
3: No, a já to hlavně jako spíš beru taky trošku jako takovej ten útěk z té klasické pracovní reality, no, že člověk je furt zavřený vlastně non-stop, že jo, si to všichni znáte, prostě chodíme do práce pro peníze, aby jsme prostě mohli žít a takhle prostě se s klukama aspoň sejdem, pokecáme, prostě zažijeme spolu dobrý chvilky, vys třeba dnešek, děkujeme za pozvání a prostě jde o to prostě si to užít prostě společně, takže tak.
0: Vrhneme se teď teda na vaší tvorbu, když už teda jdete tvořit track, tak co vybíráte první, beat nebo první napíšete právě ten text?
1: Tak nám právě chodí beatpacky, každý týden mi chodí beatpacky, takže vždycky se sejdeme buď to u Testra nebo u Helinora, tam si pustíme ty beaty a vybereme prostě jeden, který budeme dělat v ten den a prostě pak jdeme třeba za 3 dny a zase z toho packu vezmeme ten novej, takže první jsou vždycky beaty a na to se píše.
0: Vy jste mi tady říkali, že všichni rapujete, nikdo z vás nikdy neskoušel dělat beaty sám?
1: Tak jako já s tím nějaký zkušenosti mám, nejsou to takový zase jako, jak bych to řekl, áčkový beaty, jsou to prostě, že to zkouším, občas to vyjde, občas to zní dobře, občas to je špatný, jo, ale snažím se taky něco takového dělat, no.
0: Co je pro vás v rapu nebo v rapovém tracku nejdůležitější? Co rapovej track musí mít, abyste si řekli, jo, to je ono, to mě baví?
4: To je asi nějaký poselství, prostě něco, prostě co si člověk odnese z toho tracku, nějaký důvod, proč ten track vlastně poslouchá furt dokola, jako něco, aby se zamyslel prostě.
3: Dejme tomu, máš pravdu.
0: Máte na kontě už nějaký alba nebo EPčka, nebo jedete čistě zatím formou singlů?
1: Nevím přesný počet alb nebo projektů, ale je to jak kdy, no, prostě když mám třeba já osobně náladu prostě udělat víc písniček za sebou, pak se mi to nějak seskupí, tak to vezmu, když mi to zní jako pořádnej dobrý celek, dává to hlavu a patu, tak to pak vydám, ale občas jsou písničky třeba, který pošlu jako single, já si myslím, že ostatní to mají taky takhle, no.
0: Vy mimo teda FAE vydáváte každý i hudbu zvlášť ještě, nebo děláte jenom pod tímhle uskupením?
2: Máme jenom tohle to jedno společné uskupení.
0: Když teda ještě navážu na vaší YouTubeovou kariéru, tak vnímáte třeba, že by vám to mohlo pomoct i při propagaci té vaší hudby?
3: Za mě jako určitě, no. Jako vůbec, jako když už mi tam třeba nějaký teda lidi přijdou, určitě pouštím, určitě na to hodně odkazuju, ono se to potom jako promítá třeba i na narůstajících odběratelích na tom YouTubeu, to myslím, že asi můžeš potvrdit, ne?
2: No, to je tak, no.
0: Máte na kontě taky nějaký živý vystoupení?
2: Aha, myslím si, že už ani nevím, kolik jich bylo.
0: Co vás naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo potom předávání té hudby lidem na stage?
2: Já nevím, za mě osobně je to takový pade na pade, no. Samozřejmě jako showky byly super, showky jsou super, ale když se sejdeme s klukama, tak je to vždycky hrozně moc fajn.
0: Máte teď v plánu nějakou show, na kterou můžete posluchače pozvat?
2: Bohužel v nedohlednu, viď, vůbec.
1: No, show ne, ale máme v plánu vydávat teďka 13. března společný projekt, vlastně všechny ty tracky, co budeš pouštět, nebo si pustil, tak budou na tom projektu a zároveň i ten track, který budeme rapovat, tak je taky z toho projektu. To je vlastně první track a ostatní to je asi uprostřed a poslední, nějak tak jsem to vybral.
0: Můžete ještě teda posluchačům říct, jak vás najdou na sociálních sítích, na Spotify?
1: Na Spotify jsme jako FAE Entertainment, pak jsme odděleně jako FAE Aster, Sky, FAE Tester a Helinor. Na YouTube jsme jako FAE Entertainment, velký logo FAE a na Instagramu tak ten stejný název.
0: Tak to určitě čekujte, tam se dozvíte určitě všechny novinky. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
5: Československý underground. Každou středu od 8 večer. A každou

kuličky, země snad bude hvězda. Měla skvělý zaměk, páni, to byla prka. Pak začala o nějaký žalobě, co mi vytáhl jazyk ze zavu.

0: Radio Spin, Jirka a taky Fae. My jsme tady na začátku slibovali life rap, tak co to bude za track?
1: Smash s vykřičníkem.
0: Smash s vykřičníkem, tak jdeme rovnou na to?
1: Jo, můžeme.

0: Faje v pořadu Československý underground. Kluci, díky moc, že jste si tady udělali na nás čas. No a jestli máte pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Jo, tak děkujeme moc za pozvání i za to, že lidi poslouchají. A ještě jednou bych chtěl říct, 13.3.26 vydáváme projekt, který se jmenuje

0: Pepin.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

0: Můžu ti vylejt svoje srdce, ale spin je všude a chrání tě dál.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš.
1: Tví show
2: slyší od těch mé.
1: Není to ani stejná liga, je to úplně

0: starostí a povinností a poskytnout činnost, která zaměstná, pobaví a povzněsí.
1: Rádio

0: Rádio Spin.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali sem víš jak hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40,

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: na rádiu Spin.
1: Včera na mě skočilo storíčko, kdy si týpek někde ve Španělsku přisedl vždycky vedle někoho ve vlaku, po chvíli usnul a položil si hlavu na cestujícího sedícího vedle.
2: Já bych ho nechal spát. Já sám si pamatuju, že jsem takhle jednou ve vlaku usnul.
3: Ale kdyby to byla holka, tak to byla jedná story, ale kdyby to byl kluk, tak bych ho namaloval rakýho kníra, že bych si to užil. A ještě bych pozval ten vlak.
1: Ježiši, Vašku. Podobně jako ty, Vašku, reagoval i Pajky. Mě teda upřímně docela bavil Honza, protože takhle bych chtěl umět reagovat taky.
4: Noši, kdyby to byla ženská, tak jak říkal Pajky, a kdyby frajer, tak bych ho nechal ležet, počmaral ho, dělal bych si s ním selfiečko.
1: To je fakt jako super.
2: Ok, ale já třeba zase chápu Filipa.
5: Ahoj, tady Filip, hele, ono upřímně... Nebyl by to problém, ale zase na jednu stranu, když jede v metru a přijde nějaký bezďák tohle, nebo feťák, tak jako asi by nám to nebylo úplně příjemný, takže co si budem.
1: My jsme pak příběh doplnili o jednu důležitou věc a to, že týpek se po chvíli vedle těch spolucestujících probudil a každému, kdo mu povolil spočinout na jeho rameni, dal nový iPhone.
2: Tak to je dobrý, že jsem si to nechal líbit. Měl bych nový iPhone.
1: To jo. Ale víš, co je zajímavý, že každý má svoji cenu. Nejenom ty, ale i Pajky.
3: Tak pán má iPhone, tak to pán měl začít první tím iPhonem a pak nechám já pána klidně vytvinkat.
2: Holka, kluk, hodinky, holinky.
1: Hlavně, že je nový telefon doma. Co, Pajky?
2: No a slyšíme se zítra ráno.

priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Přeju ti příjemný večer, za majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u našeho pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dneska tady máme hned několik hostů a jsou to členové uskupení FAE. Ahoj kluci, vítejte ve studiu.
1: Čau.
0: Kdybyste se mohli nějak postupně posluchačům krátce představit, můžeme třeba začít takhle z té strany.
2: OK. Takže já jsem Helinor, taky jsem přijel s klukama z Plzně, rap už děláme nějaký ten pátek, vlastně všichni společně, no a pak nějaký ty videjka na YouTube a streamenou, takže tak.
3: Moje jméno je Tester, taky působím pod FAE Entertainment a samozřejmě jsem přijel s klukama.
4: Čau, já jsem Sky, taky působím ve FAE Entertainment.
5: Čau, já jsem Pavel, říkám si Aster a s mýma klukama jdeme dobít Plzeň.
0: Tak, teď podle toho, jak se budete rozhodovat, vy mi odpovídejte, jak vzniknul název FAE a proč vlastně FAE?
3: FAE vychází ze slovíčka nebo slovního spojení from anything else v přímém překladu od všeho něco, každý si to může vyložit tak, jak potřebuje.
0: Jak dlouho tohle uskupení funguje?
3: Myslím si, že to je něco kolem sedmi let už, no, co s klukama něco vytváříme.
0: A jste to takhle jenom vy čtyři členi tohohle uskupení?
3: Jo, jsme jenom takhle my čtyři.
0: A takhle jste už i začínali takhle v tohle uskupení?
3: Takhle jsme nezačínali, vlastně Sky, ten se k nám přidal postupem času, ale jsme jako taková velká rodinka.
0: Tak před sedmi lety teda vzniklo FAE, kdy jste se ale poprvé dostali k rapu vy?
3: No, mě k tomu přived Helinor, no.
2: No, ono to možná není jako takhle poznat ve studiu, jo. Vy posluchači to asi jako neuvidíte, ale my jsme jako bráchové. A já jsem mýval tenkrát počítač v kuchyni, tam jsem měl mikrofon od Bavy za 16 korun z Muzikoru, co mi tenkrát koupila na Vánoce, no a zkoušel jsem skládat první písničky, no. A Jirka ten chodil za mnou vždycky večer si sednout, koukat na to, co hraju, co nahrávám, no a tak nějak jsem ho k tomu vlastně dovedl, no, nebo dovedl. On to jako tak nějak převzal a zdokonalil to o dost víc než já. A pak jsme to začali dělat tak nějak všichni společně, no.
0: Co byly nějaký interpreti v téhle době, který jste takhle jako malý poslouchali?
3: Já si myslím, že Million Plus, Izomandias, HH Crew, Dalipko, ale samozřejmě i zahraničí, to spíš jako tady Helinor bude vědět, co jsme poslouchali.
2: No, určitě DMX, pak takový něco jako Kendrick Lamar, pak takový ten kontrast, no zrovna s ním třeba Drake, to mám hodně rád. No, spíš ty americký věci, no, nebyl jsem jako nikdy nějak na tu českou scénu, to spíš tady kluci jsou hodně na tohle to zaměřený.
0: A bylo to vždycky u vás jenom o rapu, nebo jste se k tomu dostávali přes nějaký jiný žánry?
2: No, přes jiný žánry, jako já bych úplně neřekl, jako přes muziku, ale třeba my jsme jako hodně dělali prostě YouTube videa a pak prostě jsme si jednou řekli, hele, pojďme to zkusit úplně celý přetočit, úplně celý otočit a začali jsme prostě dělat tu hudbu, no. Jo, že já jsem vlastně dřív hodně streamoval na Twitchi, možná si z vás někdo ještě mě bude pamatovat. A Jirka ten to vlastně dělal se mnou, nebo Tester teda, a pak jsme to vlastně celý otočili a začali jsme prostě dělat čistě jenom tu hudbu, no.
0: Tak máme tady teda zástupce posluchačů jak oldschoolový scény, tak taky newschoolový. Jak vás baví to, co tady v Česku vzniká teď?
4: No, jako já sleduju ty trendy, jo, to jsou teďka, jak se to prostě nese od té doby, co prostě vybouch Playboy karty, že jo, a nese se prostě ta nová generace. Ale upřímně mě se prostě takový ty jakoby new wave věci typu Playboy karty napodobeniny moc se mi to nelíbí, ale jako nějaký věci jsou třeba to, což je třeba s Smoke Dub nebo Tobi Šmurda z Liberce, to jsou teďka nový, jako to bouchlo, to je úplně pecka. Jo, vlastně všechny ty beaty, co jsou na tom projektu, který budeme vydávat, jsou od jejich producenta, kromě jednoho tracku, ten je od JC-ho produkovaný. A to je asi tak jediný nový, co se mi tak líbí, no, jako ty ostatní věci, prostě to se mi moc mi to neleze do uší, no.
0: Když tvoříte, vnímáte i třeba nějaký ostatní interprety, kteří vás ovlivňujou?
5: Hele, Vlastně ani moc ne, no. Spíš vycházím v těch textech, vím, že to kluci mají taky tak, že vycházíme vlastně ze života, co se nám děje, vnímáme prostě tu dobu, jak se to vyvíjí, i ta lokální scéna, myslím Plzeň, ostatní labely a tak, a asi tak, no.
0: Vy jste tady zmiňovali stream, zmiňovali jste taky, že jste natáčeli nějaký videa. Vnímáte tenhle streaming a YouTubing, jestli se to tak dá nazvat, že vám to nějak i pomohlo v tvorbě hudby?
2: No, určitě, jako jo. Hlavně jako v tom projevu a tak.
3: No, já si myslím, že jak v projevu, tak hlavně jako ve střihu, no. Momenty, jako člověk si to stříhal videa, tak teďka jako udělat videoklip pro tebe je jako jednodušší moment, kdy si to můžeš prostě sestříhat sám a můžeš si dát pátý s druhým přes sebe a můžeš to jako...
6: můžeš si to prostě sestříhat sám.
0: A jedete už čistě jenom hudbu, nebo ještě někdy uděláte i nějaký video, který s tím nemá co společného?
3: No, tak Helenor natáčí ještě na svůj side kanál, do toho se streamuje, děláme různé věci, různě zkoušíme kdekoliv, kde to půjde, kde to jde.
0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hosty ve studiu jsou tentokrát členové uskupení FAE. Mě teď zajímá, jaká je největší vaše motivace dělat hudbu?
4: Tak jako já budu mluvit asi za sebe, každý to řekne sám za sebe. Pro mě ta motivace je prostě jako něco si dokázat, prostě, že jsem to v životě dokázal něco a cíl ani nejsou ty prachy, prostě ani ta jako rádoby nějaká sláva, jo, prostě můj pocit, jako že jsem v životě něco dokázal a zůstane za mnou nějaká jako nějaký odkaz, prostě vista hudba. No.
0: Má to tady někdo z vás zásadně jinak?
3: Asi vůbec ne, no, prostě člověk prostě jenom chce vidět, že uspěl, no, že to tam je, no.
2: No, a já to hlavně jako spíš beru taky trošku jako takovej ten útěk z té klasické pracovní reality, no, že člověk je furt zavřený vlastně non-stop, že jo, si to všichni znáte, prostě chodíme do práce pro peníze, aby jsme prostě mohli žít a takhle prostě se s klukama aspoň sejdem, pokecáme, prostě zažijeme spolu dobrý chvilky, viz třeba dnešek, děkujeme moc za pozvání a prostě jde o to prostě si to užít prostě společně, takže tak.
0: Vrhneme se teď teda na vaší tvorbu, když už teda jdete tvořit track, tak co vybíráte první? Beat nebo první napíšete právě ten text?
4: Nám právě chodí beatpacky, každý týden mi chodí beatpacky, takže vždycky se sejdeme buď to u Testra nebo u Helenora, tam si pustíme ty beaty a vybereme prostě jeden, který budeme dělat v ten den a prostě pak jdeme třeba za 3 dny a zase z toho packu vezmeme ten novej, takže první jsou vždycky beaty a na to se píše.
0: Vy jste mi tady říkali, že všichni rapujete, nikdo z vás nikdy neskoušel dělat beaty sám?
4: Tak jako já s tím nějaký zkušenosti mám, nejsou to takový zase jako, jak bych to řekl, áčkový beaty, jsou to prostě, že to zkouším, občas to vyjde, občas to zní dobře, občas to je špatný, jo, ale snažím se taky něco takového dělat, no.
0: Co je pro vás v rapu nebo v rapovém tracku nejdůležitější? Co rapovej track musí mít, abyste si řekli, jo, to je ono, to mě baví?
5: To je asi nějaký poselství, prostě něco, prostě co si člověk odnese z toho tracku, nějaký důvod, proč ten track vlastně poslouchá furt dokola, jako něco, aby se zamyslel, prostě.
2: Dejme tomu, máš pravdu.
0: Máte na kontě už nějaký alba nebo EPčka, nebo jedete čistě zatím formou singlů?
4: Nevím přesný počet alb nebo projektů, ale je to jak kdy, no, prostě když mám třeba já osobně náladu prostě udělat víc písniček za sebou, pak se mi to nějak seskupí, tak to vezmu, když mi to zní jako pořádnej dobrý celek, dává to hlavu a patu, tak to pak vydám, ale občas jsou písničky třeba, který pošlu jako single, já si myslím, že ostatní to mají taky takhle, no.
0: Vy mimo teda FAE vydáváte každý i hudbu zvlášť ještě, nebo děláte jenom pod tímhle uskupením?
3: Máme jenom tohle to jedno společné uskupení.
0: Když teda ještě navážu na vaší YouTubeovou kariéru, tak vnímáte třeba, že by vám to mohlo pomoct i při propagaci té vaší hudby?
2: Za mě jako určitě ano. Jako vůbec, jako když už mi tam třeba nějaký teda lidi přijdou, určitě pouštím, určitě na to hodně odkazuju, ono se to potom jako promítá třeba i na narůstajících odběratelích na tom YouTube, to myslím, že asi můžeš potvrdit, ne?
3: No, to je to.
2: No.
0: Máte na kontě taky nějaký živý vystoupení?
3: Aha. Myslím si, že už ani nevím, kolik jich bylo.
0: Co vás naplňuje víc? Je to tvorba té hudby ve studiu nebo potom předávání té hudby lidem na stage?
3: Já nevím, za mě osobně je to takový pade na pade, no. Samozřejmě jako showky byly super, showky jsou super, ale když se sejdeme s klukama, tak je to vždycky hrozně moc fajn.
0: Máte teď v plánu nějakou show, na kterou můžete posluchače pozvat?
3: Bohužel v nedohlednu, viď, vůbec.
4: No, show ne, ale máme v plánu vydávat teďka 13. března společný projekt, vlastně všechny ty tracky, co budeš pouštět, nebo si pustil, tak budou na tom projektu a zároveň i ten track, který budeme rapovat, tak je taky z toho projektu. To je vlastně první track a ostatní to je asi uprostřed a poslední, nějak tak jsem to vybral.
0: Můžete ještě teda posluchačům říct, jak vás najdou na sociálních sítích, na Spotify?
4: Na Spotify jsme jako Fae Entertainment, pak jsme odděleně jako Fae Aster, Sky, Fae Tester a Helinor. Na YouTube jsme jako Fae Entertainment, velký logo FAE a na Instagramu tak ten stejný název.
0: Tak to určitě čekujte, tam se dozvíte určitě všechny novinky. Radio Spin, Jirka a taky Fae. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
3: Smash, jo.
4: Smash
3: je to.
4: Smash s vykřičníkem.
3: Smash s vykřičníkem.
0: Smash s vykřičníkem, tak jdeme rovnou na to?
3: Jo, můžeme. Jdeme na to.

0: pořadu Československý underground. Kluci, díky moc, že jste si tady udělali na nás čas. No a jestli máte pro posluchače nějaký poslední slovo, tak teď je ta ideální chvíle.
1: Jo, jo, tak děkujeme moc za pozvání i za to, že lidi poslouchají. A ještě jednou bych chtěl říct, 13.3.26 vydáváme projekt, který se jmenuje FAE. Jsou vlastně na tom ty tracky, které jsme pouštěli, a i ten, který jsme repovali, takže budeme rádi, když si to lidi poslechnou a dostaneme nějakou zpětnou vazbu od nich.
2: Yes, sir. Děkujeme moc.
3: Taky
1: děkujem.
0: Já taky díky a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, peace.
4: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Radio Spin. From a life of setbacks to a jetpack, spent

pouze spoleje bu teorie. Sílišní loko, a motám to jak černá změ. Nad hlavou kije, gizmo mě kryje. Místo zlatá liník Ešus, čekuj můj drebskej rap, yeah. No jestli neju v potoce, živím se lesním plodem. Zelený skřet, prosím nepleci mě z hippie frode. Nevelím zadku čeků, neboj se vylíst ven. Neplním disco přání, ani kvůli retro

0: Nemusíš mě znát, stačí mě slyšet a víš, že jsem loko. Občas mi entrem, chovám se, jak kdybych šlipal koko. Nikdy jdem se žádný hovna v mojí krvi. Jsem jenom tak trochu kripl, radši všichni držte huby.
1: Jo, býval jsem mámin hodný spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Včera na mě skočilo storíčko, kdy si týpek někde ve Španělsku přisedl vždycky vedle někoho ve vlaku, po chvíli usnul a položil si hlavu na cestujícího sedícího vedle.
2: Já bych ho nechal spát. Já sám si pamatuju, že jsem takhle jednou ve vlaku usnul.
3: Ale kdyby to byla hloubka, tak to byla nějaká story, ale kdyby to byl kluk, tak bych ho namaloval na kýra, že by si to užil. A ještě bych pozval ten vlak.
1: Ježiši, Vašku. Podobně jako ty, Vašku, reagoval i Pajky. Mě teda upřímně docela bavil Honza, protože takhle bych chtěl umět reagovat taky.
4: Noši, kdyby to byla ženská, tak jak říkal Pajky, a kdyby frajer, tak bych ho nechal ležet, počmaral ho, dělal bych si s ním selfiečko.
1: To je fakt jako super.
2: Ok, ale já třeba zase chápu Filipa.
5: Ahoj, tady Filip, hele, ono upřímně... Nebyl by to problém, ale zase na jednu stranu, když jede v metru a přijde nějaký bezďák tohle, nebo feťák, tak jako asi by nám to nebylo úplně příjemný, takže co si budem.
1: My jsme pak příběh doplnili o jednu důležitou věc, a to, že týpek se po chvíli vedle těch spolucestujících probudil a každému, kdo mu povolil spočinout na jeho rameni, dal nový iPhone.
2: Tak to je dobrý, že jsem si to nechal líbit. Měl bych nový iPhone.
1: To jo. Ale víš, co je zajímavý, že každý má svoji cenu. Nejenom ty, ale i Pajky.
3: Tak pán má iPhone, tak to pán měl začít první tím iPhonem a pak nechám já pána
2: klidně vyklinkat. Holka, kluk, hodinky, holinky.
1: Hlavně, že je nový telefon doma. Co, Pajky?
2: No a slyšíme se zítra ráno.